Express FM. Express.

0: Express. Express FM.
1: Dál se zaspíval pták a výška země zružověly.

moje ložnice a skutečně vyšel jsem z pokoje a na chodbě nastal pach nemocnice. Tak v tom to je. Poněkud zmateně jsem došel až ven, pak ale můj výraz vystřídal blaženej, páč byl krásný den. A tak jsem šel dál za nosem, volným krokem a víš co, najednou bylo jedno, jak jsem se vlastně dostal na to.

špatný zprávy nevidím, ani když u trafiky zkouchnu noviny. Jen palcový titulky o světě bez rakoviny. Stačilo se nadechnout a člověk měl chuť zpívat nebo tančit, dokonce i nástěnka místní.

Děkuji.

0: Mají možná právo si myslet, co chtějí, nebo ne?
1: Nemají.
0: Mají jim pohled na svět.
1: Ale co to je? Ale trošku magor.

0: Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

0: Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko. Přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolni-rakousko.info.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
8: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
9: Express.
1: Music first.
9: Express FM.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do 3 splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
5: Hudba na prvním místě.
6: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Stát dnes v rámci přípravy na podzimní komunální volby otestuje s pomocí dobrovolníků aplikaci e-doklady, která loni při sněmovních volbách kolabovala. Do veřejného zátěžového testu, který připravila DIA a ministerstvo vnitra, se lidé mohou zapojit ve 13.00. Podle úřadu by bylo ideální, kdyby jich bylo kolem 40 tisíc, což je předpokládaná účast uživatelů e-dokladu při říjnových volbách. Několik příslušníků amerického námořnictva a námořní pěchoty se pokusilo skočit přes palubu letadlové lodi USS Abraham Lincoln během jejího prodlouženého nasazení v souvislosti s válkou s Íránem. Na lodi prý panují špatné životní podmínky a duševní zdraví posádky se zhoršuje. Česká plavkyně Barbora Semanová bude dnes na mistrovství Evropy v Paříži útočit na třetí zlato na trati 200 metrů volný způsob. Obhájkyně titulu z předloňského šampionátu v Bělehradu byla ve středu nejrychlejší v rozplavbách i semifinále. Další slunečný den nás čeká s teplotami až 30 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Pěkné čtvrteční ráno, ale nám krásný sváteční den s datem 13. srpna, tak snad ta 13. pro vás bude šťastná, vždy je čtvrtek, ne pátek.
1: Přesně,
3: ale
1: to
3: ono
1: je
3: to
1: jasný.
3: Jako nehraje roli žádnou, podle mě. 7 hodin minutka k tomu, je tu Vašek, je tu Babu, je tu skvělej playlist, to je jasný. Vidím Black Keys, vidím Lizzo z Cardi B, to byla Lizzo ještě oblíbená, a Nothing But Thieves. Já tady tak jenom jako samozřejmě budem se ještě lehce ohlížet za tím zatměním, protože ty jsi vyšel na lov noční oblohy i na prsejdy, tak aspoň zjistíme, jak jsi na tom byl, ale já tady ještě se mi líbí. My tady máme takovou tabulku a do té vždycky zapisujeme, o čem jsme jako vysílali. Mm-hmm. Jsou tam ta témata, abychom se neopakovali a tak. A já tady koukám, mě to jenom pobavilo tady v driveu. Majitelé psů jsou chráněni před demencí v závorce, pokud už nejsou dementi před pořízením psa. Takže jsem ráda, že tam tady Michal zanechal ještě takový tlefórek, oceňuju. No a přejeme si i vám krásné ráno.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Gracie Abrams, Look at my life, 7 hodin, 8 minut k tomu. Mě by zajímalo, jak se dneska cítíte po tom zatmění. Sledovali jste, jak jste se cítili, když na chvilku slunce pohaslo. Jestli to ve vás nějak se něco hnulo, nějaký vzpomínky, možná jste viděli i budoucnost. Jenom doufáme, že jste nedopadli takhle.
1: Jsem slepý, k***a, slepý jsem. Já jsem žádný podělaný brejle nikdy nepotřeboval. Ty p***i to začaly dělat silnější, to světlo.
0: Světlo možná bylo silnější. Vašku, ty jsi se také vydal na pozorování. Já jsem šla místo toho do kina, takže já jsem viděla úplný prd. Já jsem pak koukala už jenom online na nějaký videa, jak to jako vypadalo. Tak jsem říkala, dobrý. Takže jak šlo tvé focení a tvé pozorování? Měl jsi nějaké pohnutí?
2: Takhle, splnilo se to, o čem jsem mluvil, že na to nemám techniku. Takže jsem v podstatě udělal takovou atmosféru okolo toho. Samozřejmě, že mám to zachyceno, už jsem to dal i jako na svojí síti jednu alespoň. Musím říct, že to bylo fakt jako úžasný a tím, že už to nikdy neuvidím, tak mě to vlastně jako strašně nás to bavilo. My jsme si k tomu foťáku s mojí drahou jsme si vzali nějaký drinčíky a na tom poli jsme si to tam prostě odstáli, tu hodinku, jako cvakli jsme to a bylo to takový milý. Takže tak, fotky, které udělali profesionálové, jako jsme se tady bavili, jako je pan Horálek, který byl přímo ve Španělsku, tak on z toho byl, má úplně wow efekt a on teprve teďka bude zpracovávat ty fotky, takže na ně já se moc těším. Ale samozřejmě i v Praze vznikly krásný s přeletem letadla přímo v tom srpečku, v tom růžku, tak to mě jako hodně bavilo.
0: Fotky jsou z toho krásný z celého světa. Musím říct, že jsem samozřejmě hnedko to jako proklikávala, jaký různý kouzla to dělalo. Líbí se mi ještě taková fotka nad vodou, že to fakt už udělalo jenom takový ty růžky. Takže to se mi líbilo taky. Nebo vlastně jakoby část toho srpečku byla už pod vodou a tam jenom vykukují takový ďáblík. Fotografie X. My jsme se bavili samozřejmě taky o tom, že včera to nebylo jenom o zatmění, ale že budou taky Perseidy. Tak ano. Ty jsi vydržel, protože já jsem opět vyměkla a šla jsem si lehnout. Protože ty jsi mi řekl, že to bude až po půlnoci, tak ano, tak to nic. Nazdar. No. A ty jsi byl opět hrdinou všední noci.
2: Ano, já jsem
0: takže byl... jaký bylo lovení Perseid?
2: Ano, tak jsme se vrátili tady na to místo. Máme nad sebou Mléčnou dráhu přímo, jakože, takže jako krásný. Udělal jsem asi 200 fotek a nic.
0: A nic?
2: Prostě, no ne, to prostě, my jsme šli tam, říkali, hele, tamhle to prostě padá. Tou cestou jsme koukali, tamhle to padá. Jako 4, 5, to tam prostě lítalo, to je super, takže perfektní, jsme se tam prostě postavili, že jo, jako fotky, ta Mléčná dráha tam je, ale ty mrchy padaly potom úplně někde jinde. Pak to lítalo, takže nic nemám.
0: Ale viděl jsi je aspoň.
2: Jo, to jako jsem viděl, ale bohužel taky jsem v takovým jako světelným smogu mezi Hradcem a Pardubicema, takže to tak jako svítilo blbě, takže možná třeba i něco letělo, ale ty to prostě nevidíš, protože holt je někde světlo od někud jinut.
0: No ale tak doufáme, že vy jste prožili krásnou noc, krásný zatmění. Klidně nám dejte vědět 602 604 903, jestli jste koukali, jaký to na vás mělo vliv a jestli se příští rok třeba chystáte do Španělska, protože Španělé budou mít příští rok opět jedno z těch hezkých zatmění, budou opět vydělávat. Tak možná bych zkusila začít dělat ty rezervace, co nejdřív třeba to bude... Nejenom jako ne, 3x nebo 4x dražší, třeba jenom 2x. Oproti normálu.
2: No teď budou rozhodovat.
0: A to se vyplatí.
2: A to se vyplatí.
3: Express ráno.
4: Express ráno.

0: Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko. Přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolni-rakousko.info.
1: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Roventa Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Roventa. Chytrý styling bez starostí.
2: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
6: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
7: Jsme PT Servis. Sportovní a zdravá výživa.

0: Živa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem ptservice.
2: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
3: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Express FM.
4: Hudba. Na prvním místě.

0: Musím říct, že co mě na včerejšku bavilo, jak se lidi spojili. Jako tam, když se potkáváš s těma lidma, tak nikdo nemá, jako, že by byli proti sobě. Všichni měli jako jeden cíl, to je jak v těch filmech, kdy prostě se nejednou všichni sejdou, jak jsou tím ozáření a všichni prostě jenom jako žasnou. To mě na tom strašně bavilo. Dneska už zase na sebe budou hnusný, jo, ale...
1: Ale včera na tu chvilku,
0: že to stálo za to, když prostě, že by stálo za to, kdyby bylo takový zatmění časic, ale to už bychom zase nebyli tolik jako na sebe hodní, to už by nás potom nebavilo. To je jako, když máš rád svíčkovou, ale máš ji každý týden, tak už to potom je trošku nuda.
1: Pak se ti to přejí, viď?
0: No.
1: My děkujeme Tomášovi, který samozřejmě nejenom jsme s ním včera ráno volali, protože on má spojení do Španělska, tak ten nám poslal, jak sledoval v kukle, jenom tady říká, že nedoporučuje kuklu na sledování těch Perseidů. Make sense. Doufám, že i vy jste včera sledovali, pokud jste měli možnost, a sledovali jste bezpečně hlavně. Mně se samozřejmě líbila celá řada vtipů na těch internetech. Hodně se mi líbilo, když se v podstatě celosvětově vyprodali brýle na sledování a lidé nabízeli třeba za 3K na Vinohradech a podobně, že měli třeba i troje a prodám velice raritní nebo vyměním a tak dále. Tak to byl jeden takový vtip, co se mi líbil. A potom se mi ještě líbily ty dva plešouni.
0: Jo.
1: Co jsi mi poslal, to bylo taky skvělý. To byl takový prostě stál strašně plešatej, ale úplně plešatej pán. Ještě s megalesklou, tou pleškou.
0: Na zastávce.
1: Bílou, stál na zastávce a najednou přes něj takhle přešel a zastavil se na něm chvilku Karl Cox, plešatej pán, co koukal do telefonu. A tam zůstal ten srpeček takhle krásně. Tak myslím si, že to byl taky, jako, to jsou moje dva takový oblíbený momenty.
0: Včera
1: ještě jako ze zatmění. Samozřejmě, to jako, že některý lidi nepochopili a bylo to tak, byly taky některé ty vtipný videa, když jsme tady včera jako alá radili, jak se na to podívat bezpečně, pokud nemáte ty brýle nebo sklíčko a td. Že jsme radili, že se vlastně můžete kouknout třeba cedníkem na to, že si vlastně jako promítnete ten stín na nějaký papír nebo na zem a aspoň uvidíte ten srpeček a nebudete se koukat přímo do toho slunce. Tak se mi líbilo. Včera jsem viděla hned několik videí, které v podstatě končily trošku tady tou naší hláškou s tím bolkem polívkou. Oslepnul jsem. Oni to světlo dělají nějaký, protože lidi na to slunce koukali přes ten cedník.
0: Jo.
1: Že si to vzali, víš, tak jako...
0: Tak to mě nenapadlo.
1: Jo, prostě jsem viděla x lidí s tím cedníkem, jakože vůbec nechápou, co s tím. Takže samozřejmě i tyhle ty různý nepochopený rady mě včera hodně na internetu bavili a myslím si, že třeba ještě teď jako tak dva dny, možná i přes víkend, ještě budou jako dojíždět různý forky, budou právě přicházet i ty nádherné fotografie, myslím se nadále, nějaký zážitky, které lidi měli během toho zatmění, takže určitě si myslím, že ještě tohle téma bude jako nějakým způsobem trendovat.
0: Hele, a navzdory tomu, že člověk dává dobrý rady, tak jsem se několikrát do toho slunce podíval, protože jsem to hledal, kam to mám prostě jako namířit, že jo? Protože jsem ještě měl ty skla, přes který jsem to prostě fotil a prostě, stejně se prostě podíval. A pak si říkáš, se odvrátíš a vidíš prostě jenom tu žlutou takhle tečku. Říkáš, ty seš ale debil.
1: Ale podle mě každý se na chvilku kouknu.
0: Jo, jasně.
1: Já si myslím, že to vždycky, když máš ty brýle, nebo včera jsem taky ještě viděla, některý lidi tam popisovali ty diskety a tohle, že stejně vždycky uděláš na chvilku. Ha!
0: Au!
1: Kolik bude stačit na to, abych oslepnul? Mám ty brýle, ale chci se podívat i na vlastní oči. Ha! Ha! Aspoň na vteřinku.
0: Nekecali.
1: Na vteřinku. Express ráno.

0: To jsou Holanděni, Another a Abel Balder, Relax My Eyes. Za malou chvíli si dáme Snow Patrol a Kylie Minogue, ale teď jdeme na silnice.
1: Express. Dopravní servis.
0: D1, 179. kilometr ve směru na Brno, dopravní nehoda osobáku a dodávky. Pokud jdete po D3 na exitu 104, je tam osobák s nějakou zvěří. A D5 ve směru na Prahu, na prvním kilometru, máme tam komplikaci, dopravní nehoda dvou aut.
1: Express FM.

0: vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI Web Editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Počkej, ty mě zveš do galerie?
2: Ano, do GASK v Kutné Hoře.
1: A co tam budeme dělat celý den?
2: Projdeme stálou expozici Labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
1: A pak?
2: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion GASK.
1: GASK v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
3: Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko, přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolni-rakousko.info.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A Pico křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
8: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
9: Music. First.
10: Express FM.

0: Tohle jsou Blossoms, Meet Me in Love. Mě by babu zajímalo, jakému filmu si dala přednost. Film, na který se můžeš podívat kdykoliv jindy, třeba dneska. Ale včera ano. Byla ta příležitost, že jsi mohla prostě koukat na to zatmění slunce. Jaký už nikdy asi možná třeba ani ty neuvidíš.
1: Třeba ne,
0: nechci vyhrožovat, ale možná, že ani třeba ty to neuvidíš. A ty jdeš do kina.
1: Je to možný. A místo toho jsem šla do kina na takový průměrný film. Ale
0: o čem to bylo?
1: O čem to bylo? Byla jsem včera na slavnostní premiéře filmu Čika Čika od Šimona Holého. Mm-hmm. A šla jsem za prvý, protože jsem to slíbila dřív, než jsem věděla, že bude nějaký zatmění a nechtěla jsem to rušit, protože se Šimonem dlouho známe, to za prvý. A za další já nevím, mě to zase až tak jsem si říkala, kouknu se pak na fotky, půjdu na film, co se může stát. Neměla jsem jako pocit, že přijdu o něco, ale zároveň, kdybych to zatmění vyměnila za ten film, taky bych asi zase neměla takový pocit, že jsem o něco přišla, protože bych si přesně řekla, tak se na to kouknu jindy. Každopádně, ale ano, Čika Čika má za sebou, Šimon to tam včera říkal, Čika Čika Summer, protože byli ve Varech, byly prostě další festivaly. Teď tedy se blíží ta doba, kdy se Čika Čika oficiálně dostane do českých kin. Myslím, že to je příští týden, že budete se moci taky zajít, kdybyste náhodou chtěli. Aktuální stav na ČSFD je 67% a myslím si, že takhle, jako když jsme kolem těch 70, že jsme tak akorát. Ale vůbec to není nic špatného. Já samozřejmě k tomu filmu přistupuji trošku jinak, protože je to queer film, český film, není žádný tajemství, všichni vědí, o čem to je, prostě Pavla Tomicová a Jan Cina hrají duo Matka se synem, syn je gay a je drag queen, jo, někdo to budete znát ještě jako travesty, prostě převlíká se za ženskou, zpívá písničky, tančí u toho. Mezi drag queen a travesty je samozřejmě nějaký rozdíl, ale to tady zbytečně nebudeme rozebírat. A ta Čika Čika, to je vlastně jeho přezdívka umělecká. Ano. Česká holka.
0: Ano, ano.
1: Je to v překladu. No a teď se tam prostě odehrávají nějaký záležitosti. Pavla Tomicová je taková pošťačka na malý vesnici. Kluk žije ve Francii, přijede a způsobí na vesnici prostě všechny tady ty queer věci, které se dějou. Coming out, vystoupení, Čika Čika. Pavla Tomicová je prostě vdova, který se rozpadá ten dům a je na takový tý přesný, krásný vesnici, kterou znáte z jiných českých komedií, chlastání, padá barák, bezubej soused, co jí balí, takový ty prostě všechny jako záležitosti, návštěva nemocnice, taky všem to bude velice jako povědomí tyhle ty situace. Takže to je takový prostředí, který je nám všem známý a já musím říct, že samozřejmě ten film, z nás nečekejte od toho něco jako, to není úžasné, to není žádná Odyssea Christophera Nolana, jo, to není Philadelphia prostě o něčem takovým, jo. Je to příjemná rodinná komedie, rovnou řeknu, se šťastným koncem, což u té queer filmografie nebývá zvykem, nebo strašně dlouho nebylo. Proto je to taky takový něčím speciální, že vlastně když se koukali na nějaký queer film, ať už tam byli kluci, holky, nebo já nevím, dneska už nějaký prostě nebinární lidi, tak většinou někdo umře.
0: Jo.
1: Aspoň jeden člověk. Jo, většinou, když je to o nějaký romanci dvou lidí, tak ten jeden nakonec umře z různých důvodů.
0: Nebo aspoň třetí někdo.
1: Nebo umře. Aspoň třetí. Vždycky je tam nějaká queer osoba umře a samozřejmě, když je to z 80. let o gejích, tak aspoň půlka filmu zemře prostě na AIDS. Jo? Tak,
0: ano.
1: To je taková klasika. A strašně dlouho trvalo, než se začaly dělat tyhle ty filmy. Romantické komedie, vánoční filmy, kde se vlastně ukazuje, aha, tak ty lidi jsou teda, jak nevím, gay, jsou queer, ale vlastně zažívají ty všední věci, ty všední problémy. A tohle to je to, co je vlastně na tom filmu hezký, že je český, takže je z toho našeho prostředí a lidi, kteří jsou queer, myslím si, že budou mít radost, že se konečně vidí na plátně, protože v mnoha ohledech já jsem taky jako prošla některýma těma situacema, i když nejsem drag queen a nejsem gay, ale tady ty coming outy a tyhle ty věci vidíš, takže já jsem se jako dojímala, smála jsem se, bavilo mě to, ale jako není to něco na 96%, jakože wow, úžasný, nádherná kamera, ty Oscar, kdyby Pavla Tomicová se narodila, tak už má Oscara, ne, prostě je to normálně
0: milej český film
1: od český televize, která to tam jako koprodukuje, když to řeknu takhle, jako samozřejmě na tom dělali jiní lidi. A až to na té český bude, tak si to v klidu pusťte, dejte si těch 96 minut prostě s nějakou otevřenou hlavou a ono to tak hezky jako proplyne.
0: Jo.
1: Ale jako opravdu nic víc jako od toho nečekejte.
0: Takhle, jak jsme se tady o tom bavili mimo Majka, že asi do kina bych na to nešel, ale ve chvíli, kdy to bude v telce nebo někde na nějakým streamu, tak se určitě na to půjdu podívat.
1: Hele, jako,
0: doma v telce.
1: Jako, jo, že... budeš vědět, jak to dopadne, co se asi teď stane, to je další věc, jo, to není žádný ani scénaristický nějaký, ale je to... Prostě to tak jako proplyne, uvidíš film, jako myslím, že se zasměješ, možná se i dojmeš na chvilku, uvidíš tu českou vesnici, budeš přesně vědět prostě, co se děje a jako fajn. Jo. Jako fajn.
0: To je jak u nás na vesnici.
1: Jo, přesně.
0: Taky tam máme lesby, vochlasty.
1: No, přesně, budeš úplně vědět, hele, to je jako ta naše.
0: Jo, jo, jo.
1: To stačí, kdyby si dala paruku.
0: Až to bude v televizi, tak všichni na té vesnici se na sebe budou koukat.
1: Budou se na sebe koukat.
0: Takže ty, jo.
1: Takže ty, no. Ale jakože by si pod to dával prostě fotku Absolut Cinema, tak to zase ne.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Lepší zdravotní péče prodlužuje průměrnou délku života. V Česku za posledních 7 let se téměř strojnásobil počet seniorů starších 100 let a dlouhodobě přibývá i 90. Příčin je však více, včetně vývoje věkové struktury obyvatelstva. Počet stoletých ovlivnila také populační exploze po první světové válce. Ruský prezident Vladimír Putin navštívil i Turup, největší z jižních Kurilských ostrovů, na něž se dlouhodobě kladou územní nárok Rusko i Japonsko. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na turnaj v Torontu do finále 4 hry a dál útočí na 38. deblový titul kariéry. S Číňankou Chang Shuai si zahrají s Italkou Sárou Eraniovou a Američankou Nikolou Melicharovou Martinezovou o trofej. Bude nás čekat další sluneční den a teploty 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Přiznejte se, koho taky hned ve zprávách napadlo. 100 let, 100 let, nech žije nám 100 let, 100 let, ne, jenom já?
1: Mně to nenapadlo, já jsem to ještě nikdy nikomu nespíval.
3: Ne?
1: Ne.
3: Aha, ale znáš
1: já jsem
3: to,
1: vlastně
3: ne?
1: Ještě ano, ale ještě jsem nikdy ani nikoho 100letýho nepotkal.
3: Já taky ne, tak to se zpívá všem, že jo, to je jako, aby se dožil.
1: Dobře, zpívá se to všem.
3: Ale Kuba Veliš to bude znát, že to je on ze Severní Moravy.
1: Jo, ale vzhledem k tomu, že popravdu jsem to nikdy jako neužil,
3: tak tě to nenapadlo.
1: Tak nějaká mnoha let a tím to končím.
3: No tak, hele.
1: No, tak jo, tak hele, tak dobře. Tak máme tady, pro ty stoletý stejně nehrajeme, takže budeme hrát pro vás mladší. Bruno Mars, Peggy Gou, Kiss Sabian,
3: Gorillaz. Tam ta paní teďko 98. Jo, Vašíku, pěkný ráno ti přeju, ty jsi takovej šikov, nemusíš tam být s tou babulou. A ještě 2 roky a budete hrát pro stoletý.
0: Express ráno.

0: Tegigu a Ira Stara Woman, je 8 hodin a 11 minut. Tak jedním z těch milníků, co se týká hudby, byl návrat Oasis, který byl opravdu skvostný, velkolepý a taky samozřejmě finančně náročný, co si budeme povídat, ale nakonec se všichni byli rádi a dali by prakticky cokoliv za to vidět znovu a bratry Gallagherovi, že stojí na pódiu a prostě Oasis ožili. Teď se spekuluje, že v příštím roce Oasis si odehrají na Manchester City, si tam odehrají svých několik koncertů. Aha. A už v podstatě se jako odhaduje, kdyby to mělo být, protože Premier League končí 30. května, tam ještě bude klub hostit Sunderland a poté už tady bude Etihad Stadium, už bude jako volnej. Mm-hmm. Takže tam už se jako spekuluje o tom, že v letních měsících bude v Manchesteru opravdu nabito a že těch nějakých asi 12 koncertů, který by měli mít, takže tedy byste si...
1: 12?
0: No, mám ten dojem, že 12. Mluvilo se o 12 denní rezidenci, takže těch koncertů bude asi poměrně dost. Kdo jste nebyli třeba v Londýně nebo někde jinde na Oasis, tak tady budete mít asi příležitost. A předpokládám, že to bude zase ještě takhle, pokud jste za ty první stupenky dali ledvinu, druhou už nedáte, to je jasná věc.
1: Takže co teď?
0: Takže co teď? Rohovka?
1: Kolik koštuje taková rohovka na černém trhu?
0: Nevím.
1: Zeptáš se AI. Kolik stojí rohovka na černém trhu?
0: No něco párovýho,
1: co... orgány?
0: Třeba to není taková velká částka za ní, co?
1: Nevím, počkej, searching. Mm-hmm. Cena oční rohovky na černém trhu se v mezinárodním měřítku nejčastěji pohybuje v rozmezí 5 až 25 tisíc amerických dolarů, přibližně 100 až 500 tisíc korun. Za jedno oko.
0: Tak to by dalo. Tam budete za Žižku.
1: Vidíš, že jenom na jedno oko, no. Jo, tak si vyberte podle toho, jak stojí ty bratři, jestli chcete vidět Zoela nebo Liema.
0: My jednooký mezi krály, ty.
1: Já teda se plíce, no, hele, koukám tady na květy.cz, jo, by the way, to je článek z loňska, cena lidského života, kolik stojí orgány na černém trhu.
0: Mají tam nějaké ještě zajímavé cifry,
1: no když právě, už jsme teda odskočili od Oasis. Jak furt prodáváme ty ledviny. Hele, no můžeme se na to za chvilku kouknout, já to tady projedu. Jestli to vlastně to opravdu, víš jak, že to furt říkáme,
0: jo.
1: Ale tady se konečně ukáže, jestli opravdu má smysl to dělat.
0: Přesně tak, tak si dáme to Oasis. Zatím zadarmo ledviny si nechte.
1: Já zatím kouknu do ceníku.
0: Ano.

0: Oasis, Don't Look Back in Anger. Před malou chvilkou jsme tady řešili, že pokud byste chtěli vyrazit na zatím teda tajné, ale již spekulované.
1: Ano, a plánované jisto jistě.
0: Koncerty Oasis na stadionu Manchesteru City, takže možná budete muset prodat ledvinu.
1: No, ovšem pro toho dárce to asi nebude taková velká částka, že?
0: No, hele, já tady teda koukám na takový mix článků, které nevím teda odkud čerpají, předpokládám, že samozřejmě z nějakých jako zpráv Světové zdravotnické organizace a tak dále, samozřejmě existují nějaký data o tom, za kolik se asi dají získat orgány na černém trhu. Tak, za ledvinu si, takhle, to je vždycky, jo, ta částka, kterou já teď řeknu, to je to, co zaplatí ten, kdo chce ten orgán. Takže za ledvinu to je 1 až 4,5 milionu korun. Jo, mají tady 50 až 200 tisíc dolarů. Tě to může stát. Mm-hmm. Ve všech těch článcích ovšem upozorňují, že pokud byste se rozhodli prodat tu ledvinu, protože většinou tady říkají, že lidé, kteří takto učiní, jsou většinou z nějakých chudých částí Asie, Afriky a někde taky východní Evropy, což i když my se pořád snažíme říkat, že jsme ta střední Evropa, tak možná asi se to týká i nás, jo, v tomhletom případě možná, ale asi to tady samozřejmě není tak, jako že jdete po nějaký indický vesnici a tam mají všichni prostě jizvu na zádech. Tak tady říkají, že si máte na to dávat pozor, kdybyste se rozhodli, protože ta částka, kterou získáte vy jako dárce, že údajně existují i situace, kdy ten člověk získal méně než $1,000 a to jsme už na 21 tisících a to by vám opravdu na koncert Oasis nestačilo.
1: Jo, to je pravda, no.
0: To je opravdu tak jako jenom možná na lístek nebo na dva lístky, když jako je koupíte v tom předprodeji a budete mít štěstí, ne že je koupíte v přeprodeji, k tomu letenka, ubytko, nějaký to pivko a když se budete chtít koupit tričko, tak to opravdu jako budete muset tu svoji ledvinu, pokud ji chcete prodat, opravdu prodat jako výhodně, dávejte si pozor na podmínky, hlavně na ty věci, co jsou tam jako malým
1: písmem. Malý písmem. Jo, já tady koukám ještě třeba játra, ty jsou, já to mám teda v dolarech, 100 až 150 tisíc dolarů, srdce je 100 až 160 tisíc dolarů, plíce až 170 tisíc dolarů, ale to jsou všechno částky, které skutečně zaplatí ten příjemce.
0: No.
1: A v tom máš ty doktory, to máš tu vlastně tu operaci.

0: věci a tak dále.
1: Nemáš v tom hygienu, jo, to si asi přineste svojí radši.
0: Jo, a toaletní papír taky sebou.
1: Ano.
0: Jo.
1: A navíc teda tady zrovna třeba na to srdce musíte být mrtvej, takže to už žádný koncert neuvidíte.
0: No, hlavně to musí být strašně rychlý. Ten převoz, to není jen tak. A jak jsme se bavili o té rohovce, tak to je jenom 20 až 30 tisíc dolarů.
1: No.
0: Ale tak jako na ten lístek by to dalo, no.
1: No, ale jako na zbytek budete muset buď ještě pořád vydělat, já nevím, prací, OnlyFans nebo něčím jiným. Opravdu jako i s tou ledvinou to už začíná být tak špatný, že už ani to
0: se nevyplatí.
1: Se nevyplatí.
0: Ne, s těma cenama lístku je to tak strašný.
1: S těma cenama lístku a lítaním na konci to tak špatný, že už ani ta ledvina nestačí. To je opravdu situace. Kam ten svět spěje?

0: Za dobrou českou kuchyní nemusíte jezdit daleko. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně jen pár minut od Prahy. Skvělé jídlo, výborné pivo a příjemné prostředí pro rodinný oběd, posezení s přáteli nebo oslavy. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně. Výlet, který chutná. Pivovarský dvůr CZ.
1: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
2: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
3: Vyrazte se slevomatem po Česku a Slovensku. Teď navíc s extra slevou. Staňte se turistou v Krkonoších, Horalem v Tatrách, Švihákem v Karlových Varech nebo Gurmánem v Bratislavě. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
0: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
4: Hudební časopis Headliner slaví 150. vydání. Najdete ho zdarma v apce i na webu. A v něm neznámé příběhy ze života Glena Hansarda. Destroy. Český objev posílá kopačku do trashové zadnice. Headliner, to je hudební časopis, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
10: Tak to je další level.
8: Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
12: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
11: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
13: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
14: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
15: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
16: Vyslev se na to, Franto!
17: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
18: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
19: Hudba na prvním místě.
20: Express FM. FM.

0: hledal tým lidí, tak šel na hřbitov. Našel jich 25. To je takový, myslel si, že je nenahraditelný, pak ukázal hřbitov a poradil, jak vybudovat tým o 25 lidech. To je docela dobrý titulek v novinách, ne?
1: To je dobrý.
0: A to je fakt jako real, jako... Ve Finmagu. No to asi nebylo, nebude úplně to téma, o kterém si chtěla mluvit.
1: Těsně vedle. Tak. My na sebe koukali s Vaškem a říkám, máš? Mám. A on říká, já mám Oasis. A říkám, mám takovou blbůstku.
0: Zbláhle, hodně, hodně slušná.
1: No a Vašek miluje, když přijdu s nějakou blbostí. Tak. Vašku, představ si to.
0: A už to začíná. Představ si.
1: Představ si, Vašku, to je neuvěřitelný, jak rychle ten svět jde kupředu. Ale mládež má už opět nového smajlíka, který má ukázat, že se něčemu smějí. My jsme tady už kolikrát řešili, že samozřejmě ty generace používají různý smajlíky. Mm-hmm. Já většinou teda já teda taky používám jako blbýho smajlíka. Už podle mládeže. Já totiž nejčastěji na smích používám takovýho smajlíka, že se usmívá hodně a má takovou jako slzu na čele, že se jakoby takový
0: jo, potí, že se, až se potíš
1: trošku
0: toho.
1: Trošku se tak jako potí smíchy, že tak jakoby malinko je to jako, že takový ten trapno smích, ale hehehe, jo. Většinou generace mileniálů a plus používá klasickýho smajlíka, že se jako směje a tečou mu takhle dvě slzy z očí, jakože úplně,
0: to
1: že
0: používám, ha, ha, ha. To používám já jenom v rychlosti, protože to mám jako v těch nejčastěji používaných,
1: ano.
0: Takže tam udělám prostě raz, dva, tři, čtyři a nazdar.
1: A možná ještě používáte takovýho, že se směje smíchy a ještě je nakřivo otočenej o pár tam stupňů, že je takový ještě jakoby otočenej, tak to, no. Tak tohle to je úplně hrůza, to se hned prozradíte, když si budete s někým psát a on vás ještě neviděl, že jste asi starý. Jednu dobu mládež používala, bylo to tak, jako říkal jsem, mladí teď místo smajlíku klasickýho s úsměvem, používají lepku.
0: Ano.
1: Že to je důkaz toho, že se usmívají. Potom byl takovej ten, že kterýho lidi používají, že vlastně pláčou, že ale tečou mu takový ty úplně dva modrý proudy z očí. Nejenom takový slzičky, ale úplně takový proudy, tak to bylo úplně, že umírám smíchy. Pak ještě může být takový ten smajlík, co se trošku jako roztápí, ale to je takový trošku jako, že je mi to trapný, ale pořád hehe, jo? A potom se ještě používal jednu dobu clown. Ale to bylo takový, jakože trošku taky, že to může být cringe,
0: jo, jo.
1: Nebo no, to seš ale funny, ale vlastně to taky trošku...
0: Jo.
1: Tak. Teď tu máme novýho smajlíka. Údajně mládež teď používá, když chce dát ti znamení, že to je vtipný, delfína.
0: Delfína?
1: Delfína.
0: A proč delfína? Má to nějaký základ?
1: Má. Protože tohle ten zvuk, který vydává delfín. Takže je logický, že to je novej smajlík, na který má ukazovat, že se směješ.
0: Aha. Tak to je taková pěkná, ale blbůstka. Ještě udělej delfína.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Jak to vypadá, máme nějaký dopravní nehody, dvě auta v sobě na D5, první kilometr ve směru na Prahu a také v Karlovarské, tam jsou dokonce tři osobáky v sobě, to byla Praha. Pojďme se podívat k Brnu, D1, 179. kilometr ve směru na Brno, osobák dodávka a o pár kilometrů dál je další dopravní nehoda, tří osobních vozidel.
1: Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
5: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na swopee.cz.
6: Počkej, ty mě zveš do galerie?
7: Ano, do GASK v Kutné Hoře.
6: A co tam budeme dělat celý den?
7: Projdeme stálou expozici Labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
6: A pak?
7: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion GASK.
6: GASK v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
8: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézi, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
9: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
10: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners Banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners Banka. Užij si léto naplno.
11: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
12: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
14: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
15: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
14: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
16: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
17: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
18: Moon Club, nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
3: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Zesnulá žena odkázala z Zoo Praha mnoha milionový majetek, včetně dvou nemovitostí. Městští radní přijetí dědictví pro tuto příspěvkovou organizaci na srpnovém zasedání schválili. Jde o dvě nemovitosti a hotovost v celkové hodnotě 13 milionů korun a potvrdil to mluvčí Zoo Praha Filip Mašek s tím, že zdaleka se nejedná o výjimku a podobných případů mají každoročně několik. Před 5 lety jiná žena odkázala zoo majetek v hodnotě 17 milionů a rekordní částka pro pražskou zoo od soukromého dárce je dokonce 60 milionů. Mluvčí Bílého domu Caroline Leavitt na konci měsíce opouští svoji funkci, oznámil to prezident Donald Trump na své síti True Social. Podle Trumpa jeho mluvčí v této roli končí, aby se mohla více věnovat svým dětem a rodině. Souboj šampionů Ligy mistrů Evropské ligy má stejného vítěze jako loni. Fotbalisté Paris Saint-Germain, vítězové nejprestižnější klubové soutěže, po roce obhájili zisk superpoháru UEFA. Ve středečním zápase v Salzburku porazili jarního vítěze Evropské ligy Aston Villa 2-1. Čeká nás slunečný den a teploty až 30.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Příjemné čtvrteční ráno, ale nám krásný sváteční den. Máme 13. srpna a jedna z důležitých zpráv, které jsem dneska zjistila, je, že je světový den proseka.
1: Mm-hmm.
3: A co je skvělého na proseku? Že ho můžete pít od rána. To znamená...
1: Až tak, to asi ne, úplně ne.
3: Můžeš.
1: Jak to, že...
3: No, protože si ho můžeš dát do té mimózy.
1: Jo,
3: a mimóza je typické ranní brančové pití.
1: Jo, ale taky můžeš si dát i třeba nealko proseko.
3: No to můžeš, ale to není tak zábavný, ne? Být jakoby na šrotu ještě před 12.
1: No jasně, to určitě.
3: Kontaktujte své HR oddělení ohledně tohoto,
1: ano,
3: prosím.
1: Ano. A třeba
3: 9.02 až... už jsou snad v práci, ne?
1: A tak snad, jako když jedete s tím autobusem, tak si můžete dát, ne, když je ten den proseka.
3: No, přesně tak. A nezapomeňte všechny zdravit bonjourno, až budou nastupovat. Bonjourno, bonjourno, bonjourno, bonjourno, čin, čin, hoj.
1: Ragazzi.
3: Stola, stola.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Neo Archives, Boys in Blue. Vašku, je to pár dní, co jsem narazila na sociálních sítích na takovej post od, jmenuje se to Fest and Tours. Je to prostě takový profil, který se zaobírá jako festivalama, kdo headlinuje, někdy tam má nějaký třeba kolik to stojí, nebo nějaký jako special informace z právě probíhajících festivalů a tak, takový přehled. A oni tady měli post, ve kterém se zaobírali tím a utvořili tady takovej ten karuzel, to znamená, že tam máš ten seznam těch jako fotek. A tam na nich jsou lidi, o kterých si myslí, že už jsou připravení na to, aby se stali headlinery velkých festivalů. Teď když se koukneš na plakát nějakého festivalu, tak tam je vždycky pár takových těch velkých jmen, pak to je o trošku menších, pak jsou třeba někdy ještě trošku menší a úplně malinký.
1: Ano.
0: Všichni tyhle ty umělci jsou teď většinou těma trošku menšíma jenom. Jsou jako ve druhý řadě. Nejsou to úplně headlineři, ale taky už na některých festivalech prokukujou.
1: Takže vystupujou před těma největšíma jménama. Buď to před nima nebo po nich, ale většinou před nima.
0: Jo, přesně tak. Mm-hmm. A taky jenom, jestli s tím souhlasíš, jo, projedem si to. Co si o tom myslíš? Jestli jsou ty lidi připravený být opravdu jako velký headlineři, že uvidíš plakát a řekneš, no tak tam jedu okamžitě, protože jsou tam. První je tady Ray.
1: Jo, určitě.
0: Takhle, musím říct, že my, když jsme byli v Brightonu na Prideu, tak ona tam vlastně byla headlinerka, i když takhle, není to samozřejmě Glastonbury nebo něco takového, ale myslím si, že ano, že Ray určitě může být tím jménem.
1: Určitě.
0: Olivia Dean.
1: Určitě.
0: O Olivii Dean mám pocit, že se teď spekulovalo, že jí chtěli nalákat na Glastonbury příští rok, ale ona řekla, že se údajně chce soustředit na novou muziku. Takže to jako prej odmítla, nevím, ale takhle, než uvidíme line-up příštího Glastonbury, tak to bude ještě chvilku
1: trvat. Letos nebyl, že jo, takže
0: přesně
1: byla
0: tak.
1: Pauzička.
0: Tate McRae.
1: Pro mě to není headliner, ale co by ne. Kdo jsem já, bych tomu hodnotil, teda zrovna jí.
0: Taky se nejsem jistá, ale ano, potom třeba vidím přesně záběry z Lollapaloozy a
1: jak
0: říkám
1: se tam
0: si,
1: namočí do toho Zlata,
0: tak asi
1: je to naše holka Zlata.
0: Asi seš prostě, já nevím, kolik je 23, možná je to tam. Potom je tu Sombr.
1: Asi jo. Myslím si, že tenhle ten kluk hodně vydost. Za poslední třeba půl rok vlastně od toho alba, tak udělal nějaký 3 singly a jeden lepší nežli druhý.
0: A v podstatě Sombr byl, co to bylo? To bylo ve středu, když začal Siget. A on byl v podstatě headliner toho dne. Není to teda headliner pátek, sobota, takový, kdy jsou ty megadny, ale byl tam v podstatě, myslím, že před ním hrála Zara Larsson, potom byl von a já mám i pocit, že jsem dělala nějaký záběry, že oni společně přijeli autem, byl taky hezký, byla jako limuzína, kupa hezký holek, to byly asi jeho tanečnice, Zara Larsson, vyšly jako s drinkama, bylo takový fajn. A opět, když jsem viděla ty reakce z prvních řad, brečící faninky, co si jako rvou vlasy, Sombr, I love you, tohle, tak je možný, že už i Sombr dospěl do této fáze.
1: Takhle, on nemusí být headlinerem v sobotu nebo v pátek nebo v sobotu, protože už něco má. A prostě to je třeba v případě, já nevím, Rock for People, kdy i to je třeba finanční stránka trošičku jako může rozhodovat o tom, že hele, středa nebo čtvrtek to mám jako volno, nebude to tak drahý, protože já už mám něco jakoby dražšího někde jinde.
0: A potom jsou tady Fontaine's DC.
1: A to je asi úplně, já teďka vlastně jsem je trošku ztratil z dohledu a z doslechu, takže nevím, jestli mají nějakou novou muziku. Asi pravděpodobně mají, ale není to asi úplně takovej, takže u nich si jistý nejsem teda. Já mám ten dojem, že to trošičku padlo.
0: Takhle, myslím, asi
1: album Romance,
0: tuším, že samozřejmě, pokud by vydali nový album, a pokud se bavíme o rockových festivalech, že tam jako zapadnou, dovedu si představit, že jsou to velký jméno.
1: Ano.
0: Pokud by to podle mě měl být festival typu třeba i jako je ten Siget, já nevím, Kolo, no možná na Kolosech by byli velký headliner. Ale něco takového jako spíš popkulturního, že tam chtějí spíš natáhat takový ty Sabriny Carpenter, Olivia Rodrigo, wow, tak asi ne. Ale myslím si, že to je jenom otázka času u Fontaine's DC.
1: Jo, já si myslím, že takhle, řekl bych, že na příští sezonu spousta umělců bude mít zase nějakou novou desku, novej materiál, nebo vydají pár singlů ještě, než přijde nová deska, takže tady se ukáže, jak velký, jak zajímavý headliner bude. Jo, třeba v případě Fontaine's DC, že bude nová deska, budou ty nějaký dropovat nějaký ty singly a řekneš si, jo, to je pecka, těším se na celou desku a ty bych rád viděl i právě na tom festivalu.
0: Takže možná již brzy velkým písmem na plakátu i vašeho oblíbeného festivalu.
1: Ano, i malým písmem ve vaší aplikaci, teďka se tam objevují Fontaine's DC a jejich favorite.

0: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézy, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
1: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Vyrazte se slevomatem po Česku a Slovensku. Teď navíc s extra slevou. Staňte se turistou v Krkonoších, horalem v Tatrách, švihákem v Karlových Varech nebo gurmánem v Bratislavě. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
5: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 000 narozených miminek. www.pronatal.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90.

0: a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na párty vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Párty zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
2: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Prebook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Express. Music first. Express FM.

0: Mám tady takovou blbůstku, ale kterou bych čekal spíš od tebe.
1: Cože?
0: No, prosím tě.
1: Tak se ukáž.
0: GTAčko 6, víme, že bude vycházet.
1: Ano, ano.
0: Tak bude mít také ale takovou předpremiéru. Bude to speciál, který nazvaný, a to víš?
1: Ano, to vím.
0: Tak to už vlastně nemusím ani říkat.
1: Ne,
0: ale
1: tak, to
0: tak to řekneme našim posluchačům.
1: Vlastně já myslím, že to jsem už někde viděla minulý týden, tak to jsem myslela, že jsi říkal. To jsem už ani tady nepřitahovala.
0: Ne, to, o tom jsem ještě nemluvil, takže GTAčko 6 Next Look bude mít premiéru 27. srpna. Zatím se teda úplně neví přesně, co tam všechno bude, co se prozradí ohledně téhle z té hry. Velmi očekávané. Dlouholetě očekávané. A je dobré, že tahle ta premiéra bude víceméně pro všechny, kteří mají předplacený Netflix.
1: To mě trošku zarazilo. Přiznám, když jsem to viděla, tu informaci, to jsem si říkala, co?
0: No je evidentní, že Netflix do toho jako dost šlape teďka. Jo. Oni mají i nějakou smlouvu, co se týká, že třeba některé informace a některé spoty mají dřív, než jsou v kinech, což se týká i Hollywoodu, takže tady asi pravděpodobně dochází skutečně k jako hodně velkému zápasu a boji a i toho, co se týká třeba Paramount a Warneri a tak dále, takže bude to ještě hodně zajímavé. A v každém případě pro všechny fanoušky téhle z té hry, kteří už mají předplaceno a mají zaplaceno, čekají, až se to budou moci stáhnout, tak se budou moci podívat 27. srpna, tohle bude to čtvrtek a tedy na Netflixu.
1: A evidentně, jako takhle pochopila jsem, že samozřejmě Netflix chce trošku jako víc protlačit tu svoji gaming platformu, protože si myslím, že to pořád jako málo kdo ví, že když máš vlastně Netflix, tak oni mají ještě ty Netflix Games a ty můžeš třeba na mobilu hrát nějaký hry v rámci toho svého předplatného.
0: Mhm.
1: A některý vůbec nejsou špatný, ještě navíc teda musím říct, že už jsem jich pár hrála.
0: Já vlastně vím, že to tam je, ale ještě jsem nikdy na to jako nepinknul, neťuknul, nekliknul, takže nevím. Ale v každém případě, pokud nemáte Netflix, tak o 6 hodin později, tedy bude to i u nás, 28. srpna ve 3 hodiny ráno, tak to bude na oficiálním YouTube kanálu Rockstar Games a webu GTA 6. Takže tak, ale ten Netflix teda opravdu to docela šlape, takže tak.
1: Takže teď se tam jenom samozřejmě někdo modlí, aby vydrželi servery.
0: Jo, že to...
1: Aby to nedopadlo, jako když dělali, já už nevím co, nějaký ten Super Bowl a některý ty boxy.
0: Prostě padly.
1: Že padly, pak se to zasekávalo, pak některým lidem se to už nerozjelo a to GTAčko je podobně velký sousto.
0: To je možná ještě větší.
1: Možná ještě větší.
0: Georgia Smith, Tin Liquor a Hellslot za malou chvíli jako novinka na Express FM.

Novinka. Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Došetřuje se dopravní nehoda na D1, příjezd ve směru na Brno, 183. kilometr, kdy tam byly tři osobáky v sobě, už jsou na krajnici. D1, 345. kilometr ve směru na Brno, což je v podstatě Ostrava, tam si dejte pozor, dva osobáky v sobě. Z Benešova na Tábor, u Votic je dopravní nehoda dvou osobních aut. No a jak to vypadá v hlavním městě, i tady jsou nějaké komplikace. Jedna je na Plzeňské ulici, na křižovatce se Slánskou. Pozor si dejte také v ulici Počernické a nebo u obce Klecany na 608.

0: Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko. Přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolni-rakousko.info.
1: Červené víno na světlém koberci? No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
2: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
3: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
5: Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
8: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let, žádný rychlokvašky.
7: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
9: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
10: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
11: Hudba na prvním místě.
12: Express FM.

0: No tak na to, že jsem dneska spal jenom 2 hodiny, tak jsem si myslel, že tady jenom budu přihlížet tomu a budu ti tiše fandit, aby ti to vysílání dneska docela jako utíkalo.
1: Ne, vůbec ne. Já
0: jsem se připojil tak jako...
1: Ale pěkně jsme tě probrali.
0: Takhle, ale samozřejmě za to může ta snídaně, kterou si pro mě připravila, tady jako neuvěřitelný. Já nevím, ty máš prostě úplně nějaký takový ten 6. nebo možná 7. smysl, že prostě ty víš, že ten druhý prostě potřebuje občas helpnout.
1: Jsem prostě velice smyslná, co se tohohle týče.
0: Někdy i nesmyslná, ale to sem teďka úplně nepatří. Takže... to musíme dát zase do nějaký vysvětlivek, ne?
1: Ne, to je jenom pro ty, co poslouchali poctivě.
0: Jo, a vy, co jste neposlouchali, tak
1: nevíte,
0: tudle,
1: co se nudle. Tak ty nevíte, proč tady heká delfín. Máte poslouchat celou dobu.
0: Jo, vaše chyba. Tak zítra v 7.
1: Zítra, papa.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Rozsáhlé změny v povolování staveb nejspíš neprojdou senátem. 40 členů horní komory se totiž kloní k zamítnutí novely stavebního zákona. Řada dalších pak k jejím úpravám. Návrh, který zavádí jeden centrální úřad, cílí na zrychlení a zefektivnění stavebního řízení. Podle opozičních senátorů má ale zákon řadu nedostatků. A vadí jim i to, že jde o poslanecký návrh. Ruský vládce Vladimír Putin poprvé navštívil Iturup, největší z Kurilských ostrovů, o které Moskva od druhé světové války vede spor s Tokiem. Šéf Kremlu tak učinil den po rozsáhlém cvičení ruské tichomořské flotily a poté, co KLDR odpálila další balistickou střelu do Japonského moře. Japonský ministr zahraničí Toshimitsu Motegise se proti cestě ohradil. Ostrovy označil za japonské území, a to jak historicky, tak i s ohledem na mezinárodní právo. Sestry Kateřina a Anna Pavelkovy zvítězily na beach volejbalovém mistrovství Evropy v Polsku i po druhé a jako první český pár postoupili přímo do osmifinále. A dneska bude převážně jasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na horách kolem 21. Je 10 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Adéla. Ain't in LA, Adéla, která třetím trackem zajistila první slovenskou stopu v žebříčku Billboard Hot 100, nám startuje čtvrteční dopoledne tady na vlnách Express FM. Zdraví vás Míša Tůmová. Dneska nás tady čeká oznámení desky, pak jedno mrzeníčko Johna Travolty, jednu pravděpodobně dlouhou koncertní pauzu, která byla oznámena, taky nás čeká hudební kvízová otázka. A kdo sledujete naše sítě, tak nebudete překvapeni a naopak budete připraveni a budete snad velmi rychle vědět. Ta nás čeká tak nějak zhruba po čtvrt na 12. Začínáme zase hudbou, jak jinak. Georgia, David Jackson, Get Me Higher.

0: Posloucháte Express FM a taky pohodičku v podobě tracku Window od Foo Fighters. Za malou chvilku si dáme letní nářez od Hugela a nebo si připomeneme track od Tudor Cinema Club.
1: Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko, přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolni-rakousko.info.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe. Tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
5: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézi, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
7: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
8: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3 990 korun. Mébelix. Buďte i.

0: www.podebrady.cz.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
2: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26. Express.
3: Music first.
4: Express FM.
5: Co je nového u nás v rádiu i v showbiznisu?
3: Express.
4: Express FM.
5: To se dozvíte na našem webu
3: expressfm.cz.

Tudor Cinema Club Undercover Martin na Express FM. Dneska ráno jsem stála před zrcadlem a najednou koukám. Málem jsem byla oslepená tím, že jsem zjistila, že mám stříbrný vlas. A tak jsem si říkala, ne, ještě není můj čas. Pojďme se podívat, jak zatočit se stresem. Odborníci doporučují například nezačínat den pohledem do mobilu a dopřát si prvních 30 minut bez obrazovek, což je takový už docela obecně známý, že člověk nemá hnedka otvírat mobil. Velmi rychle funguje taky takzvaný fyziologický povzdech z dílny stanfordských neurovědců. Stačí dva krátký nádechy nosem a jeden dlouhý výdech ústy a váš nervový systém se má okamžitě uklidnit. A pokud můžete, tak taky vyrazit na 20 minut někam do parku, protože chůze v zeleni prokazatelně sráží hladinu stresového hormonu kortizolu. Já jsem na to šla od lesa a přestěhovala jsem se do lesa, takže bych ten stres mít neměla. A pak je ještě jedno dobré doporučení, to mi kdysi doporučila koučka, každý večer si zapsat 3 věci, kterými ten den udělali radost. Tohle to jsem používala úplně nejvíc v covidu a bylo pak dobrý se k tomu i zpětně vracet a číst si, co prostě na mě funguje. Někdy teda bylo těžký vymyslet 3 věci, ale vždycky se našly. A upřímně si myslím, že antistresově může působit i správně zvolená hudba. Třeba Little Sims a Cleo Soul, Woman.

Posloucháte Express FM, tohle to byly Glass Animals. Jsou takový bobičci, tak trošku přitvrdíme. Britský rockový duo Royal Blood je zpátky. Zpěvák Mike Kerr a bubeník Ben Thatcher po tříletý pauze oficiálně oznámili svoji pátou studiovku. Ta se bude jmenovat Dead Company a vejde 13. listopadu. Jako první ochutnávku rovnou vydali docela tvrdý track Ten Over Ten. Kapela se po oslavách 10 let od svého debutu rozhodla vrátit ke svým kořenům a oholit hudbu až na absolutní základ. Do studia vletěli bez jakýchkoliv deadlineů, prostě bez plánu, jenom s cílem zjistit, co všechno dokážou vymáčknout ze 2 lidí a 12 tónů. Výsledkem má být jejich nejrychlejší a nejsurovější deska, kterou napsali přímo pro koncertní pódia. Poslední album vydali před 3 lety, ale já bych se ohlídla zatím z roku 2021, Typhoons a tracku Oblivion.

0: Počkej, ty mě zveš do galerie?
1: Ano, do Gask v Kutné Hoře.
0: A co tam budeme dělat celý den?
1: Projdeme stálou expozici labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
0: A pak?
1: Na kávu nebo něco dobrého do Bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion Gask.
0: Gask v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
2: Za dobrou českou kuchyní nemusíte jezdit daleko. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně, jen pár minut od Prahy. Skvělé jídlo, výborné pivo a příjemné prostředí pro rodinný oběd, posezení s přáteli nebo oslavy. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně. Výlet, který chutná. Pivovarský dvůr CZ.
3: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií. S důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Bláto u domu? Kaluže na příjezdové cestě? Ecoraster. Zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster. Pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
6: Hudební časopis Headliner slaví 150. vydání. Najdete ho zdarma v apce i na webu. A v něm neznámé příběhy ze života Glena Hansarda. Destroy. Český objev posílá kopačku do trashové zadnice. Headliner to je hudební časopis, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
9: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. Kik, víc než si myslíte.
10: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
12: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Music. First.
14: Express FM.

Tohle to bylo Duo Sports a jejich Drama King na Express FM. Hollywoodský herec John Travolta má na svém kontě neuvěřitelné množství ikonických rolí, ale taky dlouhý seznam odmítnutých trháků. I když v minulosti řekl ne takovým filmům jako Forrest Gump nebo Pretty Woman, tak jedna odmítnutá nabídka ho dodnes po nocích straší. Travolta se totiž s odstupem času přiznal, že je na sebe neuvěřitelně naštvaný kvůli tomu, že v roce 2002 odmítl roli mazaného právníka v muzikálu Chicago. Režisér Rob Marshall je tehdy psal přímo pro něj na tělo a Travolta váhal až tak, že roli nakonec stvárnil Richard Gere a film pak proměnil 6 Oscarů, včetně ceny za nejlepší snímek roku. 72letá hvězda horečky sobotní noci pak přiznala, že propásla ideální šanci ukázat světu svoje taneční i pěvecké mistrovství v moderní éře. Já si myslím, že by mu film Chicago jistě slušel a že je to trošku škoda, no. Express FM. Express.

0: děli a pak se zase našli, kdo ví, co bude dál.
1: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Situace v povodí Moravy je kvůli nedostatku srážek vážná. Hladiny povrchových i podzemních vod v Česku totiž závisí výhradně na tom, kolik naprší, respektive v zimě nasněží. A v některých částech povodí spadlo od začátku roku jen 50 až 70% dlouhodobých průměrů. V Rumunsku dnes ráno začali odstavovat i druhý reaktor jaderné elektrárny Černá voda. Důvodem je nízká hladina vody v Dunaji kvůli dlouhodobému suchu. První ze dvou funkčních reaktorů této elektrárny, která dodává asi pětinu místní spotřeby elektřiny, byl odstaven už 28. července. Vlastní český rekord na 100 metrů motýlka dokázala v rozplavbách na mistrovství Evropy vylepšit Barbora Sémanová a třetím nejlepším časem v hodnotě 57,43 postoupila do večerního semifinále. A co se týká počasí, tak dneska bude převážně jasno. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na horách kolem 21. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Barry Can Swim, Return to Bebo, krátce po 11. na Express FM. Pokud milujete australský elektronický stálice Rufus du Sol, tak mám pro vás jednu asi zásadní zprávu. Kapela totiž potvrdila, že jakmile v říjnu odehraje poslední koncerty svého aktuálního světového turné, tak se stáhne na delší dobu do ústraní. Frontman Tyrone Lindquist přímo z pódia v LA řekl fanouškům, že si chtějí zbytek té show maximálně užít, protože živě nebudou vystupovat solidní řádku let, dokud nenatočí úplně nové skladby. A to snad nemusí trvat roky, ne? Australští držitelé ceny Grammy přitom s deskou Inhale Exhale trhali rekordy a stali se vůbec první elektronickou kapelou, která vyprodala pódium Rose Bowl v LA i 4 večery v newyorské Madison Square Garden. Hele, když jim ta pauza pomůže, tak proč ne? Hlavně, aby se pak ještě vůbec vrátili. My je tu máme ještě pod starým označením Rufus a track You Were Right.

0: Tohle to jsou DMAs se svým hitem Heat in Park na vlnách Express FM, kde nás za malou chviličku čeká Olivia Rodrigo, Nothing But Thieves a taky hudební kvízová otázka. Připravte se.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman Expedition.

0: Česká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko. Přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolní-rakousko.info.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrač Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
4: Express FM.
5: Hudba.

Tohle jsou skvělí Nothing But Thieves se svým trackem Sorry na Express FM. Je čtvrtek, máme krátce před 11:30, což je čas, který patří hudební kvízové otázce. Prověříme, jak jste na tom s hudebními znalostmi, ale samozřejmě je to spíš jako pro zábavu a pro nějaký pokus o typování. Může to tak být. Doufám, že jste připravený. Jdeme na to. Tato americká zpěvačka a reperka vydala v roce 1998 debutové solové album, které získalo 5 cen Grammy na jednou, včetně Grammy za album roku. Stala se tak první ženou, které se to v historii podařilo. Moje otázka zní, jak se zpěvačka jmenuje a jak se jmenuje single z tohohle alba.

pokud stále tápete, že si říkáte, jo, to jsem slyšel, ale nevím, jak se jmenuje, kdo to je, tak přihodím informaci, že byla součástí slavného tria, které mělo třeba jeden docela slušný hit, nebo oni měli hodně teda, ale Ready or Not se jmenoval. Takže teďka už podle mě musíte vědět. Napište mi jméno této zpěvačky a pokud budete vědět, tak i název písně, kterou jste slyšeli v ukázce na číslo 602 604 903.

Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love na Express FM, kde jsem před malou chviličkou dávala hudební kvízovou otázku. Většinou jste věděli. Martin mi volal a řekl mi to naprosto správně. Vojta dokonce psal, že tuhle zpěvačku miluje. Pouštěla jsem tuhletu ukázku.

No a ptala jsem se, kdo to je a případně i co to je za track. Pak mi taky přišlo pár nepodepsaných odpovědí, ale vesměs jste poznali, že to je... Tram-tradá, Lauryn Hill, Doo Wop, That Thing. Album The Miss Education of Lauryn Hill nahrála za pouhých 18 měsíců po rozpadu Fugees. Od té doby nevydala žádné další studiové album a přesto je považována za jednu z nejvlivnějších hudebnic svojí generace. No a není náhoda, že jsem se ptala právě na ní, protože Lauryn Hill s Wyclefem Jeanem oživí svou kapelu Fugees, teda bez Praze Michela, který už je od 30. dubna v chládku a měl by tam posedět nějakých 14 let. Nicméně si myslím, že tohle je jedna z nejlepších zpráv vůbec a moc se na to těším. Jsem zvědavá, jak budou Fugees fungovat po asi 30 letech.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
1: Express FM. Počkej, ty už si uklidila.
3: Jo.
1: Ale vždyť jsi začala před chvilkou.
3: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
1: Au, to znělo osobně.
3: To byl jen úklid.
2: Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
4: Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
5: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
4: Vyslev se na to, Franto!
5: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
6: Express. Music first. Express FM.

0: Express. Express.
1: Express. Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Pořadatelé Eurovize oznámili nová pravidla pro reprezentanty a jejich země. Kdo ale čekal nějaké zásadní vymezení se kvůli známým geopolitickým událostem, bude zklamaný. A tak možná i příští rok neuvidíme Španělsko, Nizozemsko, Irsko, Slovinsko a Island na této nejsledovanější hudební akci světa. Phoebe Bridges zítra vydává své nové album Lost Weekend, ale už dnes odstartovali předprodeje na sérii komorních koncertů v britských obchodech s deskami. Mimochodem, album Lost Weekend je už dnes označeno jako pětihvězdičkové v rámci magazínu Enemy. Sotva, co dosáhla Taylor Swift stažení skladby August z videa ze stáje Trump, je tu další trolling ze strany Bílého domu. Na TikToku se objevilo nové video Donalda Trumpa, na kterém se vesele podává ruce a jako soundtrack k němu zní Swiftina píseň I Bet You Think About Me z roku 2021. V popisku s odkazem na text skladby stálo Víme, že na nás myslíš. Tady už jde doslova o recidivu a za ní jsou přísnější tresty.
0: Express FM.

0: right back when.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Český Červený kříž během dneška vypíše veřejnou sbírku na pomoc Kolumbii, kterou v pondělí zasáhlo zemětřesení. Aktuálně ladíme poslední detaily s kolumbijskými kolegy, řekla jeho mluvčí Lenka Stříteská. Policie na nádraží v bavorském Treuchtlingenu prověřuje podezření na přítomnost výbušniny. Na místě byla zcela zastavena vlaková doprava. Nový trenér francouzské fotbalové reprezentace Zinedine Zidane si do svého nového realizačního týmu přivedl bývalého spoluhráče ze zlaté éry národního mužstva. Trenérem brankářů bude někdejší hvězdný gólman Fabien Barthez. A dneska bude převážně jasno, nejvyšší teploty 25 až 30, na horách kolem 21 stupňů Celsia. Je poledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Krátce popoledně posloucháte Express FM a taky Jungle s jejich trackem The Wave. Dneska tady máme takový jedno lehce úsměvný výročí. Je to přesně na den, 32 let, co kapely Oasis a The Verve, v té době ještě velmi mladé, divoké a plné britského rockového sebevědomí, přicestovali do Švédska na festival Hultsfred. Pro Oasis to byl dokonce vůbec první koncert mimo Spojené království v jejich historii. Po odehrání svých koncertů se Oasis, The Verve a muzikanti z Primal Scream opili v hotelu, kde byli ubytovaní. Podle vzpomínek hudebníků v baru obsluhovala jenom mladá recepční, která nezvládla dav divokých Britů spacifikovat. No a tak muzikanti bar naprosto zdemolovali. Škoda byla tehdy vyčíslena na zhruba 1000 liber. Když je po zničení baru z hotelu vyhodili a oni chtěli pokračovat v pařbě, tak Noel Gallagher a Richard Ashcroft se v alkoholovém opojení rozhodli pokusit vloupat do místního kostela s cílem najít mešní víno. Incident s hotelem a výtržnictvím řešila švédská policie a chvíli se proslýchalo, že obě kapely dostanou doživotní zákaz vstupu do Švédska. Ten ale nakonec nedostali. Jsou to Lucky Man, jak zpívají Verve.

0: vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI Web Editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézi, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Moon Club, nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
6: Hudba na prvním místě.

sentences, six words. I found.

Rich 32 Words na Express FM. Mám tady docela hezkou zprávu. V České republice žije rekordní počet stoletých lidí. Za posledních 7 let se jejich počet téměř strojnásobil a aktuálně u nás žije téměř 12 stovek seniorů, kteří oslavili stovku. Za tímhle nárůstem stojí nejen stále kvalitnější zdravotní péče a moderní medicína, ale i samotná historie. Během první světové války porodnost drasticky klesla, což v minulých letech znamenalo dočasný pokles nově stoletých. Naopak ročníky 1918 až 1920 přinesly obří baby boom, který se v statistikách projevuje právě v této době. Nejstarší žijící osobou v České republice je 108-letá žena z Jihočeského kraje, narozená v roce 1917, a nejstaršímu muži je 106 let a žije ve Středočeském kraji. Geograficky vede v počtu stoletých obyvatel Praha, těsně následovaná Jihomoravským krajem. To jsou hezký zprávy.

Posloucháte Express FM? Takhle znějí noví Editors, The Rush. Česká televize odhalila svoje plány na podzimní program. 2. září startuje nový dramedy, čili drama i humor, seriál Jana Hřebejka, který se jmenuje Na tělo, a bude to o 7 kamarádech čelícím krizi středního věku. Vypadá to velmi dobře. Vrátí se taky oblíbený detektivní seriál Docent s Ivanem Trojanem se svojí 3. řadou. A nebo třeba nová 6-dílná krimisérie Michala Samira Hec s Petrou Hřebíčkovou, Jurajem Lojem a Stanislavem Majerem. Taky nás čeká 14. ročník Stardance. A co zní ještě zajímavě, tak Česká televize uvede licenci úspěšného francouzského formátu The Eight Talks pod názvem Talk Show na jednoho, kde budou své hosty zpovídat redaktoři, kteří jsou na autistickém spektru. Já ještě než to v Česku odstartuje, tak doporučuji ještě mrknout i na anglickou variantu tady toho pořadu. To se jmenovalo The Assembly a speciálně díl s hercem Michaelem Sheenem. To je fakt, doporučuji mega, stojí to za to.

0: Počkej, ty mě zveš do galerie?
1: Ano, do Gask v Kutné Hoře.
0: A co tam budeme dělat celý den?
1: Projdeme stálou expozici Labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
0: A pak?
1: Na kávu nebo něco dobrého do Bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion Gask.
0: Gask v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
6: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
7: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Staný karavany ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
9: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
10: Express FM.

Avalanche a Jamie XX nám představili ochutnávku z chystaného alba od Avalanche s názvem Every Single Weekend. A vzhledem k tomu, že se blíží jedna odpolední, tak tady máme fun fact nakonec. Věděli jste, že krůty a krocani se dokážou červenat? Když jsou vystrašený, vzrušený, nebo se třeba i krocanovi zalíbí krůta, tak bledá kůže na jejich hlavě a krku dokáže během chviličky změnit barvu na zářivě červenou, modrou nebo bílou. Do ruda se jim navíc zbarví i ten kožní záhyb nad zobákem. To je cool. A tady ty funfakty nakonec začínají být čím dál tím víc random, ale to vůbec nevadí. Vždycky se člověk rád dozví něco novýho. A tak, tady tím já se pro dnešek loučím, předávám to tady Veronice, která vás provede odpolednem a zítra zase mezi 10:00 a 13:00 se budu těšit. Páčko.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Český hydrometeorologický ústav rozšířil varování před požáry na celé území České republiky. Ukrajinská armáda od ledna osvobodila 745 kilometrů čtverečních ukrajinského území, uvedl dnes na sociální síti prezident Volodymyr Zelensky. Pod ukrajinskou kontrolu se podle něj vrátilo 26 vesnic. Fotbalisté Paris Saint-Germain zopakovali loňský triumf superpoháru v zápase, v němž se v úvodu nové sezóny tradičně utkávají vítězové ligy mistrů a evropské ligy. Včera v Salzburku porazili anglickou Aston Villu 2-1. Jediný gól Aston Villy vstřelil téměř neznámý 17-letý hráč Brian Majo, který se tak stal nejmladším střelcem v historii superpoháru. V Česku se otepluje, víkendové teploty budou šplhat až k 630 stupňům Celsia. V neděli se postupně zatáhne a mohou se objevit bouřky. Úderem 13. hodiny odstartovalo odpoledne na Express FM. Od mikrofonu vám krásný čtvrtek přeje Veronika Koloušková.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Krásné odpoledne s datem 13. srpna vám ještě jednou přeje Veronika. Aleny dnes slaví svůj svátek, tak si to, Alenky, pěkně užijte. Doufám, že všichni vidíte stejně dobře, nebo stejně špatně jako včera, a ne hůř. Mířím samozřejmě k včerejšímu pozorování zatmění slunce. Já jsem ho strávila nahoře Vítkov v Praze, kde se sešlo docela hodně lidí dle předpokladu. Já jsem si to tak myslela, že tak bude, takže ano. Ale když jsem se tak rozhlédla kolem sebe, tak ne všichni byli vybaveni nějakou ochranou očí. Klasicky tam lidi měli obyčejné sluneční brýle, tak doufám, že dneska jsou v pohodě. No, já jsem sledovala to zatmění, jak už jsem avizovala, v klasické svářičské přilbě, nebo takové přilbě na baterie, protože se ta sklíčka z toho nedala prostě vyndat. A i tak jsem měla potom takovou stíhu, že začínám vidět rozmazaně. Ne, že bych normálně viděla ostře, protože já mám 3 dioptrie a nenosím brýle ani čočky. Neptejte se mě proč, nebo se mě zeptejte, proč ve zprávě, já vám to pak řeknu. Ale prostě i tak jsem si myslela, nebo bála jsem se, že se to na tom mém zraku nějak podepíše, protože ta varování byla prostě na internetu a vůbec v médiích opravdu velká, takže mě tak trošku jako vyděsila. Ale chtěla jsem se zeptat na jednu věc. Vy, kteří jste to sledovali, já jsem měla pocit, blbě vidím, ano, ale měla jsem pocit, že ten měsíc před tím sluncem vidím ve 3Dčku jako prostě kouly s tou kresbou a s těma stínama. Prostě neviděla jsem to placatě 2D, ale viděla jsem to prostě jako kouly. Zdálo se mi to, nebo jste měli taky tohleto vidění? Můžete mi to napsat na 602 604 903. Samozřejmě mi tam můžete popsat i své zkušenosti ze včerejšího pozorování, zážitky a tak dál. Hrát si budeme Red Leather a pustíme si taky producenta jménem Fred Again.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Tak zatmění slunce je za námi. Reje perzeit samozřejmě z oblohy padají a vyskakují nadále. Včera byl jenom ten vrchol, ale ve velké hustotě budou padat i dnes v noci. Ale možná se ptáte, kdy čeká svět to další úplné zatmění, které viděli například na jihu Španělska. No, nebudeme na něj čekat zdaleka tak dlouho, ani ne rok vlastně, protože k němu dojde 2. srpna roku 2027. Říká se mu zatmění století. Proč? Protože tu takzvanou totalitu, tak ta bude trvat 6 minut a 23 sekund, což je dvojnásobek toho včerejšího zatmění slunce. A kde ho lidé uvidí, v jakých částech? Tak Španělsko, teda jižní Španělsko, Gibraltar, Maroko, Alžírsko, Tunis, Libie a Saúdská Arábie. Takže Česko nic moc. Teda vůbec nic. Za malou chvíli si pustíme Snow Patrol, dohromady s Kylie Minogue, je to novinka These Alarms, a zahrají nám taky Depeche Mode a nebo americká skupina Cage the Elephant.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mavericks. Buďte in.
4: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená 10letá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný

Tohle byla novinka od americké skupiny Cage the Elephant, jmenuje se Beaches in Tennessee, pláže v Tennessee. Tahle americká skupina vypustila tento první single z chystané sedmé desky a ta skladba reflektuje dřívější psychické problémy frontmana Matta Schulze, kvůli kterým byl v roce 2023 dokonce zatčen. A proč byl zatčen? No, protože v jednom hotelu na veřejných toaletách na někoho vytáhnul z kapsy zbraň. Policie ho následně na základě povolení k domovní prohlídce prohlídla a našla v jeho pokoji dvě nabité zbraně. Matt Schulz později veřejně přiznal, že v té době prožíval psychickou krizi vyvolanou reakcí na předepsané léky na ADHD a trpěl silnou psychózou, paranoiou a různými bludy, které mu prostě způsobily to, že si myslel, že ho někdo pronásleduje. Dostal podmínku, nešel do vězení naštěstí. Já jsem s Mattem Schulzem měla jedno takové setkání v Dlouhé ulici v Praze, tehdy hráli Cage the Elephant v Roxy ten večer a on se ztratil na ulici, v Revoluční to bylo, ne v Dlouhý, ztratil se, potřeboval nasměrovat, byl velmi milej a docela jsme si popovídali a no, ani známky po tom, že by byl v nějaké velké krizi. Tehdy to asi nebylo. Každopádně buďme rádi, že přibude a přijde nová hudba od Cage the Elephant, od této kapely, která je opravdu docela hodně divoká. Pustíme si teď ale něco úplně jiného. Empress of Dance for You a potom zvolníme Slanou Del Rey. Express FM.

0: Tak tohle byl song, který se jmenoval jednoduše Love jako láska. No a láska, která je jen jedna, byla samozřejmě stěžejním tématem oblíbeného seriálu, tedy jeho první řady, jiné řady, která zatím běžela. A to je seriál spalující rivalita Heated Rivalry v originále, což je příběh dvou hokejových rivalů, Shayna Hollandra a Ilji Rozanova, které hrají Hudson Williams a Connor Story. No a HBO dnes potvrdilo, že seriál bude mít druhou řadu Co nevidět. Bude to na jaře v roce 2027. Vrátí se oba hlavní hrdinové a ještě obsazení rozšíří nové tváře. Jednou z nich bude například Priyanka Chopra. Tak za malou chvíli tu máme Leon Bridges a pustíme se taky Wet Side Cowboy.
1: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
3: Express.
4: Express.
3: Express FM.
5: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
8: Vyslev se na to, Franto!
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
11: Hudba na prvním místě.

0: think I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Děkuju moc za zprávu, která mi přišla od Michaela, který se mě ptá, proč nemám teda brýle, když mám 3 dioptrie, proč nenosím čočky, proč prostě nemám brýle, protože si pamatuje moje 3 předsevzetí, který jsem tady do éteru vyzvonila. Sehnat si brýle konečně, dovolenou u moře s mým partnerem a postavit se znovu na lyže. Michali, vy jste teda neuvěřitelný, protože já jsem si zrovna před týdnem říkala, jak je to 3. předsevzetí, já jsem ho zapomněla. Jsem si zapamatovala to moře, to bude, jo, to se splní už za týden. Ale nepamatovala jsem si ty lyže, takže vám moc krát děkuju. Tak to ještě zvládnu, protože zima ještě není naštěstí. No a jak je to s těma brýlema teda, já vám to řeknu. No já jsem, když byl covid v roce 2020, myslím, zapomněla svoje brýle na dálku na nějakém stand-up komikovi v Paláci kultury v Praze na sedadle. A protože ty brýle jsem nenosila moc často, jenom prostě do divadla, do kina, nedělalo mi to dobře, motala se mi z ní hlava, tak jsem si to uvědomila, že když jsem je znova potřebovala, čili asi po měsíci, tak jsem si říkala, tak to už tam nebudou. Musím si pořídit nový, při té příležitosti si nechám změřit zrak, jestli se mi to nezhoršilo. A pak jsem ještě jako, když bylo v covidu hodně jako čas přemýšlet, tak jsem uvažovala o tom, že si nechám udělat laserovou operaci, z toho pak sešlo. No a já už mám teda nově změřený oči, mám furt ten samý počet dioptrií, ale já si prostě na svůj úzký obličej nedokážu vybrat obroučky. Dokonce v Itálii jsem si jedny vybrala, můj partner mi je koupil tajně k narozeninám a ani potom jsem zjistila, že mi vlastně ani nesedějí. No, je to prostě hrozný se mnou, jo. Já jsem konzervativní typ, takže scháním samozřejmě ty podobný, co nejpodobnější těm, který jsem měla předtím. Mám pocit, že ve všem vypadám úplně strašně. No a možná je to taky, protože mám ráda ten svůj rozmazaný svět, jo. Ale dějou se mi hrozný příhody. Dělo se mi, třeba se mi stalo to, že jsem v divadle, když jsme přišli na scénu, tak jsem říkala klukům, kolegům z divadla, pozor, kluci, tam vzadu je obrovská jáma, díra, propadlo, ať do toho prostě nezahučíte. A Krištof tam šel a říkal, jako myslíš tady ten stín, co tady je, jo, tak tam do toho určitě nespadnu. No a takovýhle podobný věci, jako že si pral tu rolbu s chatkou z lanovky a autobus tramvají, no prostě hrůza, jo. Nezdravím ty, co bych měla zdravit, zdravím ty, co bych neměla zdravit a to tak, že fakt na ně jako mávám do obliče, no hrozný, trapasy, já si s tím budu muset něco dělat. Dala jsem si předsevzetí, tak s tím budu muset prostě něco udělat. Snažím se, chodím do optik, ale nic mi prostě nesluší, takže takhle to je. Děkuju mockrát. A teď si pustíme Pexeso, dneska je 13. co? Pexeso dneska hrají na Letní Letné, která nám včera odstartovala a hrají tam úplně zadarmo večer. Já vám za chvilku po jejich písničce řeknu v kolik a pustíme si od nich single Do It Better.
2: Express. Tohle je Express FM.
3: Express FM.

Tak prosím vás, tahle mladá pražská čtveřice, která hraje takový příjemný taneční groovy dnes večer, rozpumpuje stan na Letní Letné, ten stan, kde hrají kapely každý den od 8:30 úplně zadarmo. Buďte tam brzo, až se do toho stanu prostě vejdete, je to stan otevřený, takže můžete poslouchat i venku na trávě. No a 20:30 start, zítra tam též nahoru schodiště, dříve nahoru po schodišti dolů. 22. srpna doporučuji I Love You Honey Bunny, no a 23. srpna Xavier Baumaxa, jinak se podívejte na program letniletná.cz. Mluvíme tady o Praze a hrát si teď budeme Víkenda In Your Eyes.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: V Pražském ústavu hematologie a krevní transfuze chybí krev skupin A a 0. V době letních prázdnin jsou problémy s krví dárců každoročně. Lidi chodí proti jiným obdobím polovina. Vliv mají dovolené i cestování do míst, kde se vyskytují infekční choroby. Dva členové kabinetu amerického prezidenta Donalda Trumpa zůstali při odletu ze summitu NATO v Turecku v letounu, který prezident z bezpečnostních důvodů opustil. Kromě novinářů to byli ministr zahraničí Marco Rubio a ministr financí Scott Bessent. Bára Sémanová vylepšila na mistrovství Evropy v rozplavbě na 100 metrů motýlek vlastní český rekord na 57,43 setin a postoupila třetím časem do večerního semifinále. V něm ale v Paříži podle plánu startovat nebude, protože se chce soustředit na finále své hlavní trati 200 metrů volný způsob. V Česku se otepluje, víkendové teploty budou šplhat až k 36 stupňům Celsia. V neděli se postupně zatáhne a mohou se objevit bouřky. To byly zprávy ve 14 hodin. Odpoledním vysíláním vás provází Veronika. Přeju vám krásný den.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Po Peggy Goes a Hero Star mám pro vás tenisovou informaci. Po wimbledonské krasojízdě se tenistka Karolina Muchová podrobila blíže nespecifikované drobnější chirurgické operaci, chirurgickému zákroku. Vynechala turnaj v Torontu a nebylo vůbec jisté, jestli se přihlásí na US Open, což je turnaj, na kterém se jí velmi daří. Ale už se přihlásila a evidentně je tedy fit. US Open začne dvouhrami 13. srpna, ještě předtím začnou čtyřhry a tam se Karolína Muchová zapojí také, protože by se měla představit v mixu po boku Jakuba Menšíka. Takže od konce srpna máme o tenisovou zábavu postaráno. My si teď poslechneme Biffy Clyro, A Little Love.
1: Tohle je Express FM.
2: Express FM.

taky, kde bych si měla pořídit ty nové obroučky. Já mám dneska takový osobnější vysílání, ale nechci, aby to bylo o mně. Ale ještě vám řeknu, jak to vlastně řeším bez těch obrouček a brýlí v kině, nebo když se koukám na televizi nebo v divadle. Tak do kina zas tak moc nechodím, když tak si sednu blíž, i když to nemám ráda, se nerada koukám zblízka na filmy, ale když je to film v nějakým třeba německým nebo maďarským nebo rumunským znění, tak prostě potřebuji vidět na titulky a i s těma třema dioptriama to tak nějak s obtížema prostě přečtu. No, co se týká televize, tak to jsme vyřešili tak, že jsme si pořídili velký projektor, takže se mi promítá film, mám vlastně domácí kino na celou obrovskou zeď, tak ty titulky nějak přečtu. A co se týká divadla, tak jsem se pořídila v Amsterdamu v takovém vědeckém muzeu pro děti. Takový malinký dalekohled, takový kukátko na jedno oko, jako dalekohledek, jo. A takový černý, tím se koukám třeba klidně i z první řady nebo ze druhý, nevím, co si myslí herci. Připadám si tak jako Jaroslav Ježděk někdy, že takhle se mohl koukat tím jedním okem, který nebyl úplně slepý. Ano, připadám se trošku jak slepec a jako blbec hlavně. Takže to jsem jenom chtěla dodat a děkuju vám za ty tipy. Znamenám si to samozřejmě. Kdy na to dojde, netuším.

Hudební časopis Headliner slaví 150. vydání. Najdete ho zdarma v apce i na webu. A v něm neznámé příběhy ze života Glena Hansarda. Destroy.

0: Deník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion Gask.
1: Gask v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
6: Music. First.
1: Express FM.

Teď mám pro vás připravenou čerstvou novinku našeho playlistu, za kterou stojí skladatel, zpěvák, jeden z nejuznávanějších basáků současnosti, který si říká Thundercat, neboli Hromová kočka. Ten na začátku dubna vydal svoji pátou desku Distracted. Ještě předtím 10. března si střihnul výborný koncert v pražském klubu Roxy. No a z té desky vybíráme do našeho vysílání další výborný track, ve kterém hostuje taky A$AP Rocky. A ten track se jmenuje Funny Friends. Tady ho mám.

0: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
1: Začalo samočištění a vysoušení.
0: Takže žádná kbelíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
2: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Za dobrou českou kuchyní nemusíte jezdit daleko. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně jen pár minut od Prahy. Skvělé jídlo, výborné pivo a příjemné prostředí pro rodinný oběd, posezení s přáteli nebo oslavy. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně. Výlet, který chutná. Pivovarský dvůr CZ.
4: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
5: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Hudba na prvním místě.
9: Express FM.

0: cítím teď.
1: Express. Express. Express.
2: Hudební zprávy.
3: Music News.
4: Pořadatelé Eurovize oznámili nová pravidla pro reprezentanty a jejich země. Kdo ale čekal nějaké zásadní vymezení se kvůli známým geopolitickým událostem, bude zklamaný. A tak možná i příští rok neuvidíme Španělsko, Nizozemsko, Irsko, Slovinsko a Island na této nejsledovanější hudební akci světa. Phoebe Bridges zítra vydává své nové album Lost Weekend, ale už dnes odstartovali předprodeje na sérii komorních koncertů v britských obchodech s deskami. Mimochodem, album Lost Weekend je už dnes označeno jako pětihvězdičkové v rámci magazínu Enemy. Sotva, co dosáhla Taylor Swift stažení skladby August z videa ze stáje Trump, je tu další trolling ze strany Bílého domu. Na TikToku se objevilo nové video Donalda Trumpa, na kterém si vesele podává ruce a jako soundtrack k němu zní Swiftina píseň I Bet You Think About Me z roku 2021. V popisku s odkazem na text skladby stálo Víme, že na nás myslíš. Tady už jde doslova o recidivu a za ní jsou přísnější tresty.
3: Express FM.

Čeká se do wedding, to byla skupina Lake Malawi. My jsme se teď tady s Bárou ve studiu soukromě zakecali o tom, že Midi včera večer oznámili dlouhou, blíže nespecifikovanou dovolenou. Co se bude dít teď s Midi, tak to vám řeknu v následující hodině, protože ještě nekončí, ještě chvíli hrát budou, než se odeberou tedy na to neurčité volno. Za chvíli si pustíme Rose Grey, Club to Your Arms, což je poslední song této hodiny, a pak nás čekají zprávy.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Opoziční starostové a nezávislí ODS a Piráti kritizují vládu za nedostatečné řešení sucha a vedra. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan dnes na tiskové konferenci ve sněmovně vyzval ministerstvo životního prostředí, aby přestalo vést ideologické války a začalo vnímat rizika, která klimatická změna přináší. V Rumunsku dnes ráno začali odstavovat i druhý reaktor jaderné elektrárny Cerna Voda. Důvodem je nízká hladina vody v Dunaji kvůli dlouhodobému suchu. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel hladce postoupila do finále mistrovství Evropy v Birminghamu. V druhém semifinále doběhla druhá. Zítra bude jasno s teplotou mezi 27 až 32 stupni Celsia. Víkendové teploty budou šplhat až k 36 stupňům. V neděli se postupně zatáhne a mohou se objevit bouřky. To byly zprávy v 15 hodin. Posloucháte Express FM, u odpoledního vysílání vás ze studia zdraví Veronika.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

screams. Domácí skupina Midi s výbušnou a extravagantní divou Joffy Dařbojánovou ve svém středu včera oznámila, že si dává pauzu. Midi na své sítě napsali, cituji, posledních 14 let to byla slušná jízda. Všechny ty najetý kiláky, festival za festivalem, včetně našeho dlouho vysněného Glastonbury, turné z Kanady přes USA až do Jižní Koreji, 5 dlouhohrajících desek. Byly to roky naprosto božský, velmi intenzivní, divoký a někdy taky pěkně náročný. Každý z nás si prošel svými ups, někdy ups a poslední dobou bohužel i víc downs, kdy nebylo úplně jednoduché nacházet energii, radost a zápal, se kterým Midi vždycky vznikaly. Konec citace. Takže přišlo vyhoření, Midi se rozhodli, že si po letošním roce dají delší pauzu na dobu neurčitou. Mají ovšem rozdělanou 6. desku. Ta se bude jmenovat Honeymoon Hangover a Midi ji dokončí a taky náležitě pokřtí 14. října v pražském Roxy. A opět cituju ze sítí. Užijeme si společně mejdán jako oslavu toho, že přesto, že se teď loučíme, vzájemně jsme se vždycky milovali a to se vůbec nemění. Bude to večer plný vzpomínek, ale i nových písní, hostů, tance, emocí a především vděčnosti za všechno, co jsme spolu za těch 14 let zažili. Děkujeme, že jste u toho byli a budeme moc rádi, když budete i tentokrát. Poslední hura se jmenuje ten koncert, který proběhne 14. října, takže jestli je Midi vaše srdcovka, tak tam určitě naklužte, myslím, že to bude hodně emotivní. A my si teď pustíme jeden z jejich velkých hitů, je to skladba The Beast, která vyšla v roce 2017.

0: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
1: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
2: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézi, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
3: Vyrazte se slevomatem po Česku a Slovensku. Teď navíc s extra slevou. Staňte se turistou v Krkonoších, horalem v Tatrách, švihákem v Karlových Varech nebo gurmánem v Bratislavě. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarenky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky. Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
3: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
4: Vyslev se na to, Franto!
5: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
7: Express. Music first. Express FM.

0: Express Old School.
1: Dnes si pustíme debutový single od australské zpěvačky, která v době, kdy ten single vyšel, tak byla idolem všech holek, prostě všechny holky chtěly vypadat jako ona, mít oblečení jako ona, všichni kluci do ní byli zamilovaný. Je to píseň nazvaná Torn a naspívala ji australská zpěvačka Natalie Imbruglia. Málo kdo ví, že to není píseň původní, ale že je to cover verze. Nejdřív ji v roce 93 naspívala dánská zpěvačka Liz Sørensen pod názvem Brent, což asi znamená Torn. V roce 95 ji pak v angličtině vydala americká rocková skupina Edna Swap a teprve v roce 97 ji naspívala tehdy 20-letá Natalie Imbruglia. Je to píseň o zklamání z nevydařeného vztahu a samozřejmě známý také ten videoklip, ve které Natalie Imbruglia oblečená do teplákovky s kapucou a takových jako volných kapsáčů skoro s rozcuchanými vlasy. Měla jsem ten účes, nechala jsem si obrázek, přinesla jsem si a ukázala kadeřnici, nosila jsem tyhle vlasy samozřejmě jako spousta holek. No a prostě ona zpívá do kamery o té své nešťastné lásce a za ní technici přestavují a vyklízejí, spíš vyklízejí její byt jako stěhováci. Takže tak, Natalie Imbruglia, Torn, super věc, 97 rok. Express Old School.

0: to byla cover verze. Torn od Natalie Imbruglia. Říkala jsem, že nejdřív to naspívala dánsky zpěvačka Liz Sorensen a jmenovalo se to Brent. Brent neznamená rozervaná jako Torn, ale znamená to spálená. A mimochodem, tahle ta píseň Torn byla vůbec první písnička, kterou spolu zaspívala na pódiu uměle vytvořená kapela One Direction, kterou vytvořil a spojil v roce 2010 Simon Cowell během X Factoru. Tak pustíme si Blossoms Meet Me in Love a potom nás navštíví Michal se svou pravidelnou rubrikou hashtag nebudu doma.
1: Express FM.

0: #nebudu doma.
1: Jižní Morava čeká, tak si řekněte nebudu doma a pojďte s námi na výlet. Kromě krajského města Brna rozhodně stojí za návštěvu Lednicko-Valtický areál, rozsáhlá krajinná památka UNESCO. Se zámky Lednice a Valtice, zámeckým parkem, minaretem, kolonádami a krásnými cyklotrasami mezi Vinicemi. Moravský kras s plavbou po podzemní řece Punkvě a propastí Macocha, historické město Znojmo s podzemím, vyhlídkami a vinařskou atmosférou, nebo Národní park Podíjí, Zříceninový hrádek nebo Vinice Šobes. Skrytou perlou jihomoravského kraje je Rudické propadání a okolí Jedovnic v Moravském krasu. Jen kousek za hranicemi kraje i republiky se nachází Dolní Rakousko. Tahle krásná oblast nabízí léto bez zbytečného cestování, za to s pořádnou porcí zážitků. 6 turistických regionů nabízí nepřeberné možnosti pro aktivní a odpočinkovou dovolenou. Vachau láká na údolí Dunaje, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO a jednu z nejkrásnějších cyklostezek v Evropě. Weinviertel zve do romantických sklepních uliček a vinařských obcí i na pohodové cyklovýlety. Mostviertel nabízí oblíbenou cyklostezku Ibstal-Radweg, horskou krajinu i přírodní koupání. Zatímco Waldviertel okouzí hlubokými lesy, rybníky a klidnou přírodou. Vídeňský les spojuje přírodu s kulturou, historickými památkami a vyhlídkami, zatímco vídeňské Alpy lákají na vrcholy Rax, Schneeberg nebo Semmering, panoramatické výhledy a horské túry. Novinkou letošní sezony jsou také cesty za objevováním regionu na 3 až 5 dní. Propojují známé památky s méně objevenými místy, cyklotrasami, turistickými stezkami, regionální gastronomií i zajímavým ubytováním. Odpočinout si pak můžete v rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Příjemné prostředí se tam potkává s pohodou a přirozenou atmosférou. Areál inspirovaný francouzskou Provence leží v krajině Bílých Karpat a hodí se pro víkendový odpočinek i větší společenské události. Ubytovat se můžete v pohodlných pokojích a prostorných apartmánech. Součástí rezortu je restaurace, venkovní bazén, sportoviště i moderní wellness s vnitřním bazénem, masážními tryskami, výřivkou, finskou bio a infrasaunou a klidovou zónou. Rezort je zároveň skvělou volbou pro svatby, rodinné oslavy, firemní setkání nebo team buildingy. Nabízí dostatek prostoru ubytování pro více než 90 hostů, profesionální servis a hlavně příjemný personál, díky kterému se tu budete cítit uvolněně. Vyrazit byste mohli i do Veselí nad Moravou, které je skvělou vstupní branou právě do Bílých Karpat. Tady najdete i Dům přírody Bílých Karpat, moderní návštěvnické centrum, kde zdejší krajinu poznáte hravě, zblízka a za každého počasí. Interaktivní expozice vás provede karpatskými lesy, rozkvětlými loukami, pastvinami i světem podzemí. Uslyšíte zvuky místní přírody, pod lupou si prohlédnete semínka lučních rostlin a zjistíte třeba i to, proč jsou bělokarpatské louky tak výjimečné. Nechybí ani tipy na výlety, přírodní zahrada, program pro děti a regionální výrobky nebo suvenýry, které si můžete odvést domů. O prázdninách se navíc každé pondělí a čtvrtek o 10 hodin konají komentované prohlídky s průvodcem. A pokud plánujete výlet teď v srpnu, poznamenejte si termín od 21. do 23. srpna. Ve Veselí nad Moravou proběhnou bartolomějské slavnosti a Dům přírody se připojí doprovodným programem.
0: Nebudu doma na Expressu.
1: Zaujal vás jihomoravský kraj? Pak si jistě užijete pobyt v hotelu Mariel v historickém Znojmě, odkud můžete vyrazit za památkami i vyhlášenými vinařskými stezkami. Nebo v hotelu Rakovec u Brněnské přehrady s pohodovou atmosférou a skvělou polohou pro objevování Brna. Více pobytů v okolí najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM.

0: Tak to byly Daft Punk a přesně tak jako polovina Daft Punk nebo jako Darth Vader jsem se cítila včera při pozorování zatmění slunce, protože jsem to nechtěla podcenit a vzala jsem si, nebo respektive partner mi přinesl velikánskou svářičskou takovou hypermoderní přilbu. Děkuju vám, že mi posíláte taky své fotky v přilbě svářečský, že jsem v tom nebyla sama, nicméně sama jsem tam byla na Vítkově v téhletý přilbě, budilo to celkem rozruch. No, ale oči máme jenom jedny. Nejsme pavouci, kteří mají 8 očí. Nejsme včely, který mají 2 velikánský oči a uprostřed každý toho očička je 30 000 menších očiček. Takže chraňme si svůj zrak. Chraňme si svůj zrak. Dál si budeme hrát Portugal The Man, What Me Worry a pustíme si taky Kasabian a jejich Superpowers.
1: Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
2: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás, protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
3: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
2: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od Webglobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic Gelé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
5: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
9: Music first.
2: Express FM.

0: Superpowers, super schopnosti, to byla píseň od skupiny Kasabian. Jakou máte super schopnost? To je otázka, kterou už si zodpovězte sami. Já teďka pomalu odejdu ze studia a budu přemýšlet, protože jsem na to nepřišla za tu půl minuty, co jsem si chystala tu otázku pro vás. Nevím, jakou mám super schopnost, ale určitě jich mám asi hodně. Ale budu přemýšlet, zítra vám to řeknu, tak máme aspoň takový vysílání na pokračování. Nicméně Michal vám možná řekne o svých super schopnostech, to už za chviličku, protože začne drive. Michal je tu opět sám bez Petra, protože Petr si užívá na dovolené zaslouženého odpočinku, tak mu to přejme. No a já se na vás budu těšit zase zítra mezi 13. a 16. hodinou. Do té doby se mějte parádně. Ahoj.
1: Express.
2: Express.
1: Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Za půl roku vyplatil úřad vlády poradcům premiéra Babiše více než poradcům jeho předchůdce Fialy. Za celý rok 2025 vůbec nejdražší je poradkyně pro svobodu projevu Natálie Vachatová. Její hrubý příjem činil více než 555 tisíc korun. Více na serveru novinky.cz. V přístavu v nizozemském Rotterdamu došlo k explozi. První informace mluví o jedné oběti a několika zraněných. Příčina výbuchu není zatím známá. V omlazené a zejména na postu pivotek oslabené sestavě se české basketbalistky sešly na Pražské Královce, kde zahájili finální přípravu na zářijový světový šampionát v Berlíně. Tým trenérky Romany Ptáčkové se musí vyrovnat s absencí klíčových hráček a přizpůsobit tomu hru. Zítra bude jasno s teplotami 26 až 32 stupňů, na horách bude kolem 22. Na nehody pozor právě teď na dálnici D0, tedy na Pražském okruhu na 28. kilometru ve směru k dálnici D7 a k letišti. Taky nehoda je na silnici 1/33 v katastru obce Smiřice na Královéhradecku v části obce Trotina, no a Opletalova v Praze taky hlásí bouračku. Jeďte opatrně, 16 hodin 3 minuty, vás zdraví Michal, začíná čtvrteční Express Drive, tak jdeme na to.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
3: Jay. Aha, ready? Aha.

Na Express FM 11 minut po 16. hodině doznívají Asha, jejich Shining Light. Je čtvrtek a to znamená v Express Drive jediné. Budeme to všechno točit kolem filmu, seriálu a tak dále, věcí, které se dají sledovat. No a já jsem v pondělí byl na tiskové konferenci televize Nova k jejich podzimnímu schématu. Myslím, že se máte na co těšit, pokud patříte mezi diváky televize. Už teď jsou na OnePlay k dispozici extraktoři, ale teda zatím jenom jeden díl. Každý pátek budou přibývat další. Potom od 1. září to vypadá na takový feel-good seriál, který se jmenuje Boží plán. A hnedka na něj taky naváže další feel-good seriál, který dohromady svedl na jejich přání tři legendy českého divadla a filmu a seriálu, a to Miroslava Donutila, Pavla Zedníčka a Boleslava Polívku. Oni jsou spolužáci a kamarádi už drahně let. No a jejich přání bylo zahrát si spolu a vlastně mít tři hlavní role. No a to se jim povede právě v seriálu Muži v letu. Ten by měl přijít až někdy na podzim. No a další zajímavá novinka je ta, kterou už mám ve svém telefonním, ve svém mobilním telefonu, a to je aplikace Na lovu, kde vy si vlastně můžete vyzkoušet jako být soutěžícím na lovu ve svém telefonu a můžete tam soutěžit s dalšími účastníky, dalšími hráči. Já jsem teď na 18. místě, mám asi 4 miliony bodů. Škoda, že to nejde rovnou přeměnit i na peníze. My si dáme Adélu, Nothing But Thieves, nebo Hugela a jeho velký letní hit Moving to the Sun. Express Drive.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swoopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swoopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swoopee.cz.
1: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 000 narozených miminek. www.pronatal.cz.
4: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky.

0: pryč z DPH! Pryč z DPH!
1: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
2: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel. Spadl z koloběžky. Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
5: Express.

0: Youngblood a jeho Fleabag na Express FM, posloucháte Express Drive. Sympatická záležitost bude od nového školního roku v Hradci Králové, protože desítky nevyzvednutých obědů z tamních školních jídelen nebudou končit v odpadu. U dvou škol v Bezručově a Štefánikově ulici vzniknou od září chlazené automaty, ve kterých si potom budete moci to jídlo koupit za 70 korun a dokonce si ho můžete i předem rezervovat prostřednictvím aplikace. Hradec tím šetří za speciální likvidaci neodebraných jídel, no a pokud se pilotní projekt osvědčí, tak lidé budou moci možná si ty obědy kupovat ještě u dalších škol. No a kdyby náhodou se třeba nevyprodalo ani za těch 70 korun, tak by tam mohla být pak speciální funkce, že by se třeba mohli vydávat lidem bez domova, a nebo tak. A nebo ho můžete vlastně vy bezdomovcům koupit a donést. Možná jim můžete i ohřát, když budete tak hodný. Tak dobrou chuť, když teda až od září.
1: Express Drive. Na Expressu.

0: Express Filmex.
1: Na plátna kin tento týden nakráčí Willem Dafoe jako řecký magnát v dramatu Birthday Party. Zavede nás na konec 70. let na středomořský soukromý ostrov Marcose Timoleona, magnáta Onassisova střihu, který tam pořádá honosnou narozeninovou oslavu pro svou dceru a jedinou dědičku Sofii. Oslava slouží jako dokonalá záminka pro různé osoby, pro které je příležitostí, aby se k Marcosovi přiblížili se svými vlastními záměry. Ten je zvyklý absolutně ovládat vše a všechny kolem sebe a tajně připravuje zásadní zásah do života své dcery. Ale i Sofia má pro otce připravené důležité a pro něj nepříjemné novinky. Hosté přicházejí, noc padá, oslava se stává čím dál divočejší a nevyhnutelný střet mezi Marcosem a jeho dcerou se blíží. Birthday Party je filmem o moci, dědictví, lásce zaměňované za vlastnictví a tichém násilí skrytém za výsadami. Odehrává se na rajském ostrově, který se pomalu odhaluje jako vězení. Přibližuje svůj snímek španělský režisér Miguel Ángel Jiménez.
2: You never needed me. You sent me away.
3: I opened my life to him. And he does this, he's a fucking bastard.
1: Do kin míří také domácí novinka Bojovník režisérů Vojtěcha Friče a Tomáše Dianišky, která diváky zavede do prostředí MMA a ve které hlavní postavu stvárnil slovenský herec Milan Ondrík. Hoff je bývalý mistr Evropy a olympijský medailista v boxu, který se po letech rozhodne vrátit k zápasení. Tentokrát ho ale nečeká známý ring, ale MMA klec. Nová pravidla, obávaný soupeř a především minulost, před kterou už nelze utíkat. Díky úzké spolupráci s organizací Octagon čerpá film přímo z prostředí profesionální bojové scény. Z reálných turnajů, gymů, zákulisí i vyprodaných arén. Před kamerou se navíc objeví i skuteční fajtři. Jiří Procházka nebo David Kozma. Milan Ondrík se na roli připravoval více než rok pod dohledem profesionálních trenérů. Spolu s ním se v jedné z hlavních rolí zapotí Ján Jackuliak jako Béla Kardos, přezdívaný maďarský tank. Obávaný soupeř, kterému Hof musí čelit v kleci i na své cestě za druhou šancí. Kromě nich ve filmu hrají Eliška Balcerová, Hanna Wagnerová, Martin Finger a výrazný filmový debut čeká rapera a zpěváka Kelina. Titulní skladbu Kletby naspívali Pem Rebit a Separ.
4: Jestli jsi se zase začal mlátit, tati.
5: Ani jsem se jich nedotknul, přísahám.
6: To je sport tvrdý, tam se s tebou nemažou.
7: Se necháš za prachy sundat, jo?
5: Pomůžete mi.
8: Jak všichni víme, bude to osobní.
0: Express Filmex.
9: Na Express FM.
10: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City. Sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
9: Express.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnic a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
4: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Roventa Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Roventa. Chytrý styling bez starostí.
5: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
6: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
7: Počkej, ty mě zveš do galerie?
8: Ano, do Gask v Kutné Hoře.
7: A co tam budeme dělat celý den?
8: Projdeme stálou expozici Labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
7: A pak?
8: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion Gask.
7: Gask v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
9: Za dobrou českou kuchyní nemusíte jezdit daleko. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně jen pár minut od Prahy. Skvělé jídlo, výborné pivo a příjemné prostředí pro rodinný oběd, posezení s přáteli nebo oslavy. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně. Výlet, který chutná. Pivovarský dvůr CZ.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
11: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku Emlily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku Emlily. Jen v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na párty vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Párty zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
13: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
14: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
15: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
16: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Express.
1: Music first.
2: Express FM.

Kaiser Chiefs a jejich Coming Home. Pokud vy jdete domů za svojí snoubenkou nebo snoubencem, tak vězte, že podle jednoho průzkumu, čím více utratíte za svatbu, tím více máte pravděpodobný rozvod. Představte si, že ženy, které utratily přes 20 000 dolarů, měly 1,5× větší risk rozvodu, než ty, které utratily od 5 do 10 000 dolarů. Je to studie, ale ta samá studie mimochodem říká, že líbánky a velký guest list, velký seznam hostů, zase právě vám prodlouží to manželství. No a to se trochu vylučuje, protože samozřejmě pokud máte hodně hostů, utratíte víc. Můžete udělat jedině svatbu, že tam třeba přinesete špekáčky a zapalíte oheň. No, zkrátka, ať už se chystáte na svatbu velkou nebo malou, tak myslím, že studie může říkat, co chce. Důležité je, že si budete rozumět. Třeba jako si rozuměli ve studiu Jazzy a Chris Lorenzo, jejich track Invisible si právě teď dáme.

0: rychlý přehled zpráv.
1: V Pražském hematologickém ústavu i v nemocnicích chybí krev skupin A a nula. Pozitivní i negativní zásoby jsou na kritické minimum a zdravotníci vyzvali k darování. Nedostatek krve nastává během letních prázdnin každoročně. Ruská společnost uzavřela ropnou rafinerii v Orsku, na kterou v úterý zaútočila drony ukrajinská armáda. Mimo provoz zůstane asi 6 měsíců. Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy na mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách po druhé výhře postoupili přímo do osmifinále. Stejně se dařilo i Markétě Svozilové s Marií Sárou Štochlovou, které v utkání o prvenství ve skupině zdolali německou dvojici Mille Tillmann. Páteční počasí slibuje jasnou oblohu a teploty od 26 do 32 stupňů. Od 26 do 32 stupňů. Na horách pak bude kolem 22. Nehody vás potrápí na D8 na 20. kilometru ve směru do Ústí nad Labem, taky na D10 na 44. kilometru ve směru do Prahy. 11, tedy ne dálnice, ale silnici číslo 11 na 282. kilometru na trase Opava Český Těšín u Ostravy hlásí taky nehodu, stejně jako 26 u Vejprnic v okrese Plzeň Sever, 38 ve Chvalovicích na Znojemsku taky hlásí nehodu a potom taky Mariánsko-Horská ulice v Ostravě, tamtéž ulice Výškovická, ulice Mrhautova v Brně a taky Smetanova v Olomouci. Tak dejte pozor, jeďte opatrně a i nadále poslouchejte Express FM, kde vás z druhé hodiny Express Drive 17 hodin a 2 minuty zdraví Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Stay back the night, říká Justin Timberlake. My ovšem nebudeme koukat back, ale kupředu. Je tady s námi David Mičke ze Stream.cz a ten pro vás každý týden má samozřejmě tipy na to, co sledovat na tomto zábavním portále. No a výjimkou nebude ani dnešní den. Tak ahoj Davide, co si nám přinesl?
1: Ahoj Michale, je stále ještě léto, byť už trochu doznívá, a léto je spojené s festivaly, s hudebními festivaly hlavně. A proto jsem si říkal, že by to byla dobrá příležitost na to tady zmínit nějaký filmy spojený s hudbou, který na streamu najdete. Tím prvním z těch filmů je film Amy, o zpěvačce Amy Winehouse, nesmírně talentovaný zpěvačce, která nás bohužel před 15 lety opustila za tragických okolností a zařadila se tak do nechvalně proslulýho klubu 27, tedy významných osobností nebo umělců, který se nedokázali dostat za tu hranu 27 let. Ten dokument se skládá ze spousty různých výpovědí doma, ať lidí z jejího okolí, lidí z branže, zároveň jejich videí natočených v soukromí a dává tak nahlédnout do ještě jako větší hloubky toho, co o ní je tak obecně známý v médiích.
0: Tak samozřejmě Amy Winehouse a její příběh je poměrně známý, ale určitě není špatné si ty informace ještě prohloubit, protože právě tenhle ten dokument byl i velmi dobře hodnocený a byl určitě hodnocený lépe než ten hraný film.
1: Ten dokument hlavně ukazuje mnohdy prostě o těchto těch osobnostech, který nějak tak předčasně odejdou a odejdou, tak o ní je známý, že bojovala s démony, drogami a tak je oni, lidi u nich, o nich uvažují nějak tak zkratkovitě o těchto těch osobnostech, ale tenhle ten dokument dává nahlédnout vlastně do toho, jak ta sláva může být zničující a jak pro ty lidi vedle toho, že se musí jsou sice oblíbení, ale zároveň čelí neuvěřitelnému tlaku a tady bohužel to je další z těchto těch příběhů, ale i tak doporučuji ke zhlédnutí dokument Amy na streamu.
0: Tak my si teď Amy Winehouse spustíme a za chvilku si dáme ještě další tipy.
2: Čtvrteční odpoledne na Express FM.

0: Tak to byla Amy Winehouse, taková malá pozvánka na stream.cz, kde můžete zhlédnout dokument Amy. No a David Mičke pro nás má ale další hudební tipy právě ze stream.cz.
1: Další dokument, který pro vás mám, není tak čistě hudební, ale motá se samozřejmě kolem hudby. A je o takovým velkým jménu, který poměrně zapadlo, je o slovenském fotografovi Dežu Hoffmanovi, který byl dvorním fotografem Beatles.
0: Fakt?
1: Dvorním fotografem Beatles a spoustu takových těch ikonických fotek, kdy máš vlastně Beatles ve vzduchu, jak skáčou, tak tohle to byly všechno jako jeho nápady. Že? Tam sám Paul McCartney říká v tom dokumentu, že jim Dežo vždycky říkal, ať vyskočí na těch fotkách, což jako vytvořilo pro tu jejich foto, pro to, jak je teďka vnímáme, asi i proto, jak obecně jsou vnímány takovou specifickou energii. No a každopádně tenhle ten dokument ukazuje cestu tohodle slovenského fotografa, který vůbec neměl jednoduchý život, měl ho i poznamenaný válkou, do velký šíře a zároveň to ukazuje, jak on vedle toho, že fotil Beatles, fotil i Jimiho Hendrixe, Boba Dylana a další hudební hvězdy té doby, tak jak pomáhal formovat popovou fotografii jako takovou.
0: Tak já to jméno slyším třeba poprvé, takže to si mi rozšířil obzory a samozřejmě ten dokument si dám. A ty máš ještě jeden tip.
1: Mám ještě jeden tip, ten je taky spojený s Beatles a taky zůstáváme na Slovensku. Je to o kapele The Backwards, Košičtí brouci a je to tady prostě revival. A i na Slovensku je prostě známý pojem revival kapely, jsou jich tady stovky, je to asi i specifický lokální fenomén, ale tohle není taková ta kapela na městský slavnosti, tohle to je kapela, která Beatles imitovala tak dobře, že na Beatles Festu v New Yorku před lety vyhráli ocenění za nejlepší Beatles revival. Takže stejně tak je to podobný fenomén jako asi teďka v soudobě můžu říct, že jsou Queenie, který jsou revival The Queen a vyprodávají O2 arénu, tak tohle je taková kapela, že pokud stále byste si chtěli poslechnout hudbu Beatles naživo v podobě, která je co nejvěrnější tomu originálu, tak zajít si na jejich koncert a předtím se třeba podívat na ten dokument, nebo naopak, doporučuji.
0: Já doporučuji obojí, taky jsem měl už možnost vidět naživo, když trochu přimouříš oči, tak a jako protože jsou černobíle, tak vlastně tam ty brouky trochu vidíš.
1: Vidíš a toho Lennona McCartneyho.
0: Tak Davide, díky moc. Ty jsi říkal, že sezona festivalu je v plném proudu. Na který festival vlastně míříš o víkendu?
1: Můžu to říct.
0: Můžeš.
1: Mířím na 42 let starý undergroundový festival.
0: A už tuším. Podhůří.
1: Je to tak, do Podhůří.
0: Indiáni. Krkonož.
1: Ano, je to tak.
0: Máš šalinku?
1: Jedu na Trutnov, ale nějaký indiánský mundur si tam sebou určitě povezu.
0: Tak to je v pořádku, užij si to a příští týden, kromě toho, že nám přineseš další tipy, tak čekáme report samozřejmě.
1: Můžete se na něj těšit a věřím, že festival toho nabídne hodně. Express.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SVZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
2: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
3: Vyrazte se slevomatem po Česku a Slovensku. Teď navíc s extra slevou. Staňte se turistou v Krkonoších, Horalem v Tatrách, Švihákem v Karlových Varech nebo gurmánem v Bratislavě. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
4: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézi, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pěknou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
7: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
8: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
7: Mrkni na PT Service. Registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
9: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
10: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
11: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

0: Tak tohle byli skvělí irští YouTube a jejich už celkem letitý single Walk On. My pro vás každý čtvrtek chystáme různé tipy. Před chvilkou jste dostali ty, které můžete zdarma zhlédnout na stream.cz od našeho kolegy Davida Mičke. No a pokud vás nezajímají hudební dokumenty, tak vás možná bude zajímat sportovní. Představte si, že už od 11. srpna, tedy od úterý, je na Netflixu k dispozici dokument s všeříkajícím názvem Mourinho. Asi tušíte, o kom bude, ano, o kontroverzním kouči, který teď opět povede Real Madrid, tak ten právě najdete na Netflixu, takže doufáme, nebo doufejme, že vás José Mourinho vezme i pořádně do zákulisí. No a kdybyste raději chtěli něco, co není dokument, ale je to seriál, tak na Amazon Prime Video přišel hrdina, který má svaly jako vzrostlé stromy, je to bývalý drsný voják a teď má spadeno na všechny padouchy, jmenuje se Jack Reacher a je to, jak tady píšou na CzechCrunch, skvělý guilty pleasure seriál pro diváky, kterým se stýská po hláškujících osmdesátkových akčních hrdinech. Je to čtvrtá série, takže si můžete dát samozřejmě i ty předchozí tři, jak už jsem říkal, Amazon Prime Video.
1: Čtvrteční odpoledne na Express FM. Express FM.

0: Narodila se v Moskvě, studovala v Praze a teď žije a studuje ve Velké Británii. Tohle byla Aiko a její Why Not Baby. No a možná i Aiko. Rodiče pouštěli hudbu a dělali dobře, protože vědci z Harvardu přišli na to, že hudba mění mozky dětí a to samozřejmě k dobrému, jinak bych o tom nemluvil. Hudba je baví, ale může taky formovat jejich mozkovou kůru. Děti, které vyrůstají a dokonce třeba se naučí i hrát na nějaký nástroj, tak rozvíjejí silnější neurální trasy a to pak může být dobré pro rychlejší učení, lepší koncentraci a silnější regulační schopnosti emocí. No, já tady mám našeho kolegu Mikyho.
1: Ahoj Michale.
0: Ahoj. Pouštěli ti rodiče hudbu?
1: Pouštěli, já myslím, že jo. Že
0: jo? Pouštěli. Tak to je dobře. Jo. Tak jak to máš s učením?
1: Jo, tak pouštím si docela do učení, si pouštím vážnou hudbu, to mě docela jakoby baví a zlepšuje mi to soustředěnost, si myslím, no, tak to.
0: Jasně. Tak no, to. Tak já ti teď k učení toho, že si tady teďka zkoušíš míchat naše vysílání, tak já ti k tomu pustím Interpol. Teda vlastně, ty si ho pustíš. Interpol, See Out Loud.
1: Super, díky. Express Drive. Na Expressu.

0: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od Webglobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
3: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
6: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
8: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu.
9: Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
10: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
11: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijďte, dáme společný selfie.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
13: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
14: Express FM.

0: Plan B se modlí za to, aby vydrželo hezké počasí, ale určitě se taky modlí za to, aby zapršelo, protože sucho sužuje celou Evropu, to si konec konců řekneme trochu víc za necelých 10 minut, až budou tady další čerstvé zprávy. No a do té doby nám bude hrát skvělá hudba a taky se třeba dozvíte, jaké zajímavé koníčky mají slavné osobnosti. Tak Miki, co by si řekl, že tak jako může dělat John Travolta?
1: John Travolta, jo, tak já si myslím, že to bude nějaký golfík nebo něco takového.
0: No, jsi hodně daleko. Fakt? Představ si, že on od svých 22 je licencovaným pilotem a dokonce má u svého domu přistávací dráhu.
1: Hezky, a to takový drahý koníček, ale tak on už to asi neřeší, ty finance.
0: Arnold Schwarzenegger samozřejmě chodí do posilovny, to je jasný, jo. A co bys ještě tak řekl, že má za další, jako, řekl bych, neúplně očekávané hobby u takovéhohle svalovce, který jako vlastně, o kterém se hodně lidí myslí, že není úplně chytrý. A je to sport, pozor.
1: Je to sport, jo. Tak já si myslím, že to bude nějaký bojový umění.
0: Každý den hraje šachy.
1: Tak to jsi nedostal.
0: Taylor Swift je zdatná pekařka, miluje pečení. Mm-hmm. A třeba George W. Bush, tedy mladší z prezidentů Bushu, tak ten si po opuštění Bílého domu našel koníček v podobě olejomalby.
1: Aha, jo.
0: A namaloval dokonce hodně válečných veteránů a potom to vydražil právě na to, aby se jim mohlo pomáhat.
1: Vidíš
0: to?
1: To
0: je docela jako hezká věc, no. No a poslední, Mila Kunis, tato šikovná herečka, původem z Ukrajiny, která samozřejmě už je dlouho usazená v Americe, tak ta miluje hrát World of Warcraft.
1: Aha, taková zarputilá hráčka her, hezky.
0: Ano, no a mohla by možná to využít, že by třeba mohla jako být pilotka dronů na Ukrajině, ne teďka, nebo?
1: Asi jo.
0: Možná by to mohl Ashton poradit. Express. Express Drive.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Sucho v Česku se dál prohlubuje. Na 70% území kleslo nasycení půdy pod 10% a více než polovinu republiky zasahuje extrémní půdní sucho. Vyhlídky na nejbližší dny navíc nejsou příznivé. Do konce týdne téměř nezaprší a extrémní sucho se tak bude dál šířit. Útoky karety obecné poblíž chorvatského letoviska Kaštela pokračují. Od 22. července už bylo zaznamenáno nejméně 5 takových napadení, hlásí tamní média. Podle expertů je to u jinak plachých karet velmi neobvyklé chování. Zatím poslední případ byl zaznamenán o víkendu, kdy byl ve vodě pokousán chlapec. V minulé sezóně působili v zahraničí na hostování, vrátili se do fotbalové Sparty, ale klub s nimi už nepočítal. V Srbsku se podle tamních médií zajímají o Velka Birmančeviče. Indrid Tuči pak jedná o přestupu do Řecka. Mohou navázat na nedávné odchody Lukáše Haraslína, Jana Kuchty a Petra Vindála. Zítra bude jasno s teplotami 26 až 32 stupňů, na horách bude kolem 22. Na nehody pozor na silnici 1/20 v katastru obce Lnáře na Strakonicku, taky na 23 ve Staré Říši na Jihlavsku. Jižní spojka v Praze hlásí ve směru na Barrandov neprůjezdný pravý jízdní pruh. Bohužel tedy nemáme tady blížší informaci, kde to je, takže dávejte pozor. Na Hořejším nábřeží v Praze je taky nehoda, stejně tak v Českých Budějovicích v ulici Milady Horákové. Čtvrteční Express Drive vstupuje do své poslední hodiny. Zdraví vás Michal a přeje hezký podvečer.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

řek, more, potřebuju klid. Bolej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád, vole, práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupa.

Potřebuju klid, nechce se mi pít a proto neopouštím byt. Mám plný ruce hraček, režim nerušit. Prší, prší, pec nám spadla, jedu další hit. Zase nám došlo, má

0: Jo, když mi bylo 30, to jsem pořád někam chodil, na rozdíl od Dana z kapely nebo z projektu Past. Tohle byla ukázka z jejich alba Fotr. Pokud jste ještě neslyšeli, tak lze jenom doporučit. A pěkně si obuste od začátku až do konce. Tak, jak to chtěl i David Bowie. Představte si, že David Bowie pomohl zabít šafr tlačítko. A to, když se vyvíjely první iPody od Apple, tak prostě, jak měl opravdu velký vliv v hudbě, tak zařídil, že na prvních iPodech nebyly tlačítka na shuffle, to znamená, že náhodné přehrávání. To, co dneska už je asi běžné, dneska už lidi poslouchají alba, no spíš tracky právě místo alb celých, málo kdo si poslechne třeba album od jedničky až do posledního tracku. No a David Bowie si myslel, že to je ale nejlepší způsob, jak poslouchat alba. Co ty na to, jako zástupce generace Z?
1: Jo, já jsem si teď oblíbil nový způsob shuffle a to je ten chytrý shuffle, jak ti to doporučuje.
0: Ještě ti to nabízí no. Další songy, to je samozřejmě dobrá věc třeba na Spotify, nevím, jestli to má Apple Music.
1: Nevím, já mám Spotify,
0: ale, takže. Ale je to samozřejmě skvělá věc, pokud chceš objevovat další hudbu, jo, to je fakt super. Na druhou stranu, když si pustíš třeba album, tak já u mě známo, že mám rád irské Inhaler, tak já si pustím Inhaler, tak mě to pak doporučuje i další podobné kapely, které jsou s nimi jako podobné a musím říct, že jsem díky tomu objevil pár zajímavých kapel, takže i když nemá člověk chytrý shuffle a poslouchá celý album, tak stejně to potom jako nabídne i další jako podobnou hudbu, jo. Takže někdy je dobrý se poslechnout právě třeba album Fotr, je vlastně takový jako koncepční, je to jak asi název celkem napoví o otcovství a o dalších věcech, no a je dobrý se to poslechnout od začátku, protože to vlastně postupně graduje a postupně tam jsou ty další zkušenosti a další věci, které právě Dan jako Fotr zažívá.
1: Mě tahle písnička naschla, takže si ji dneska pustím.
0: To pak. Jsem rád, pustit celý album od začátku až do konce, jak to chtěl David Bowie, který nám právě teď dá pokyn, abychom si zatančili, takže jdeme tančit, let's dance.
2: Express FM.

0: Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
3: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
5: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
3: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
6: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
1: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták. Music. First. Express FM.
7: Máte to rádi tvrdý?
8: Laďte každou středu Express Edge.
9: Express Edge.
10: Na Express FM.

0: single The Days, který získal vyhlas právě díky doznívajícímu remixu od D.O.D., jejího krajana, DJ a producenta v jedné osobě. My vám tady každý čtvrtek nabízíme zdarma ke zhlédnutí nějaké filmy a seriály, a to díky Stream.cz, to už samozřejmě máme za sebou, a dneska vám David Mičke doporučoval hudební dokumenty. No tak já trochu navážu, protože i na iVysílání je k dispozici jeden hudební, ovšem ne dokument, nýbrž vlastně životopisný film z René Zellweger v hlavní roli, je z roku 2019 a pojednává o Judy Garland. Fenomenální zpěvačka, úspěšná herečka. Mimochodem, Miky, znáš Judy Garland?
1: Neznám, neznám. Ale já jsem v tomhle jsem docela neznalý, že moc neznám ty jména těch herců, hereček, takže, ale tuhle neznám teda herečka.
0: Ona teda samozřejmě je spojená s dalekou minulostí, protože ona v roce 68 už vlastně byla na ústupu, jo? Takže to nebyly na světě možná ani tvoji rodiče ještě,
1: nebyly,
0: takže
1: no,
0: se tomu nedivím. Takže v pohodě. Ale spíš jenom jako, jestli třeba to historicky neznáš. No, tohleto drama získalo taky Oscara právě pro René Zellweger, co by herečku v hlavní roli. A myslím, že pokud jste ještě nevěděli za těch uplynulých 7 let od premiéry, tak tohleto dvouhodinové romantické životopisné drama by vám mohlo udělat takový pěkný večer. Ale pozor, je to taky o alkoholu, drogách a tak dále. Není to jenom o tom umění. Mm-hmm. No a umění se týká i seriál, který mě zaujal na iVysílání. Je z Irska. Dohromady má 4,5 hodiny. A to v šesti epizodách a jmenuje se Krvavé umění. No a jak už název napovídá, je to o tom, že kolem obrazů velkých mistrů se často motají i mistři zločinu. Krimi seriál o vraždách a krádežích v noblesním světě sběratelů umění, ještě jednou, jmenuje se Krvavé umění a najdete ho na iVysílání. Tak to je takové naše doporučení. Přiznávám, ani jedno jsem neviděl, takže spíš to, že mě to zaujalo, že třeba právě Judy je teď aktuálně v nabídce.
2: Express Drive.

0: Micky, my ji tady u nás, jak asi dobře víte, říkáme familiárně Micka. No a Mickám, tedy kočkám, a to velkým kočkám se teď budeme taky trochu věnovat. Bílí tygři byli dlouhá léta ikonou liberecké zoo. Do zahrady pod Ještědem přijeli v roce 1994. Zvýšila se úplně brutálně návštěvnost. Samozřejmě víme, že i hokejový klub se jmenuje Bílí tygři Liberec. Ovšem od roku 2018 už je jasné, že chov bílých tygrů v Liberci končí. A i přesto, že už je to takhle dlouho, tedy 8 let, lidé se stále hojně ptají, proč vlastně už bílé tygry liberecká zoo nechce chovat. No je to hlavně proto, že to vlastně není samostatný živočišný druh, je to anomálie. Ale není to albinismus, protože oni mají normálně modré oči, mají svoje černé pruhy, akorát místo těch oranžových mají bílé. Protože je to prostě nějaký je to porucha de facto, nebo respektive setkání recesivních alel, abych to řekl úplně přesně. No a ty ovlivňují tvorbu pigmentů, no a potom vlastně tedy jsou bílí tygři. No ale jich je relativně málo. Tím pádem se hodně dělá příbuzenské párování a příbuzenské křížení. No a potom samozřejmě se jejich kvalita snižuje, další zoo je nechtějí a tím pádem je to vlastně bez velké budoucnosti. No a proto se liberecká zoo rozhodla, že nebude už chovat dále, přestože je to velký divácký a návštěvnický tahák. Stále tam ještě k vidění samice, ale už tam nebudou nikdy mláďata a nebudou tam nikdy další bílí tygři.
1: To je škoda pro tak typickou vlastně Liberec, to je jako...
0: No jasně, no. Mimochodem, my jsme byli minulý týden, když jsme byli na dovolené, tak jsme byli v zoo Dvorec, která je kousek u Třeboně, a tam mají taky bílé tygry, jo? Aha. A mají tam asi pravděpodobně i pár, protože to já teda nepoznám, ale byly tam dva, tak předpokládám, že to nebyly dva samci nebo dvě samice. A je možné, že tam třeba se snaží odchovávat bílé tygry. Ale je to samozřejmě ve světě těch jako velkých zoologických zahrad a těch, které opravdu pečují o to, aby tygři nevyhynuli, tak je to vlastně už jako teďka ten trend jde úplně opačným směrem a snaží se chovat ty správné tygry a ještě samozřejmě pářit a párovat tak, aby nebyli příbuzní a aby ten genofond byl stále pestrý.
1: A nemají tam hokejový klub Bílí tygři Dvorec, jo?
0: To jsem nezjišťoval, ale ono to je taková vesnička spíš, nebo taková malá obec, tak předpokládám, že tam nemají ani teda let, jo, možná. Aha. Tak je tam hodně rybníků kolem Třeboně, tak možná
1: pak, v lednu.
0: Možná pak na rybníku, když náhodou mrzne. Drive.
2: Odpolední Drive. Na Expressu. Jo.
3: Alright, listen.

0: tím. Tohle to byla Charlie XCX, Used to Know Me. Samozřejmě znalci 90-kového dancefloru poznali Robin S. a Show Me the Love v tom základu. Na to se taky dobře tančí. No a já teď odtančím pryč, protože je už za chvilku tady 7:00 večerní. Je čtvrtek a to znamená, že vás čeká repríza pořadu Express Fresh, takže si zopakujete, co bylo nového v průběhu jarní sezony. No ale pozor, mezi 7:00 a 8:00 dneska taková malá velká premiéra našeho Mikyho. Jsi připravený?
1: Jsem připravený, těším se.
0: Tak to je fajn, tak můžete nám třeba i napsat, jak se vám líbí, jestli vám je sympatický jeho projev a tak dále. A třeba taky můžete reagovat na to, o čem bude mluvit. No a já se těším zase zítra mezi 16. a 19. No a nebudu se ti ani Miky ptát, jestli budeš se mnou zítra.
1: Budu, samozřejmě, budu připravený. Budeš,
0: já teď jsem trochu jako šéf té jeho stáže, takže on si nemůže vybírat, že? No a zítra samozřejmě to bude o nových singlech, které vyjdou, nebo už třeba vyšly, jako třeba nový Royal Blood. No a taky samozřejmě pozvánky na různé víkendové akce, které ještě stále budou. Minimálně jeden festival, ten v Trutnově, už začal dneska. No a samozřejmě podíváme se i, jestli nějaká koncertní nabídka je po České republice. Zkrátka, nepřijdete o svůj tradiční páteční Express Drive. Těším se v 16:00.
2: Express Drive. Na Expressu.

0: Tak právě nám dohrává Gracie Abrams, je 19.06 a od mikrofonu Express FM vás zdraví Miki. My společně teď strávíme jednu hoďku a řekneme si, jaká kapela zítra vydá nové album, kam nebo kde žijí nejvyšší muži na světě. No a pak taky taková věc, před 129 lety, tak byla vynalezena věc, kterou si myslím, že všichni používáme, i když bychom ji nejradši vůbec nepoužívali. Takže máte se na co těšit v následující hodince.
1: Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Tak je chvilku po 7:45, dohrávají nám Slow Pulp a za chvilku si pustíme například Jungle, který si řekneme něco víc, nebo Slater a nebo Tate McRae.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézi, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
3: Počkej, ty mě zveš do galerie?
4: Ano, do Gask v Kutné Hoře.
3: A co tam budeme dělat celý den?
4: Projdeme stálou expozici Labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
3: A pak?
4: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion Gask.
3: Gask v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
5: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energie, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
6: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
5: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
7: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
8: Express. Music first. Express FM.

Dohrávají nám Muse a já jsem vás na začátku lákal na to, že si představíme, kdo vydá zítra nové album. Zítra bude 14. srpna a Jungle vydávají nové album Sunshine. Jde o jejich 5. studiové album a oficiální tracklist má 11 skladeb. Jak už to tak bývá, tak oni pojedou i na tour. Tour začne 9. září v Minneapolis, no a pojedou i do Severní Ameriky, po Evropě, po Británii, no a v roce 2027 v březnu tak dojedou i do Austrálie. Bohužel zklamu české fanoušky, kteří si budou muset za Jungle dojet, a to konkrétně v listopadu, buď do Mnichova, do Vídně nebo do polské Lodže, což jsou tři destinace, které jsou, si myslím, docela nejblíž z Česka. No a na novém albu tak si uslyšíte i jejich hit, který podle mě otřásl docela hitparádou, a teď si pustíme právě The Wave.

Dohrává nám Slater a jeho Dance. No a my si řekneme, ve kterých zemích žijí v průměru nejvyšší muži na světě. Blíží se nám pomalu víkend, tak možná touhle informací někoho ochkouzlíte na baru. Tak pozorně poslouchejte. Na třetím místě se umístili Estonci. Estonci mají průměrnou výšku 182 cm. Na druhém místě se umístili Černohorci. Ty mají průměrnou výšku 183 cm. No a na prvním místě, možná trošku nečekaně, se umístili Nizozemci. Ty měří průměrně 184 cm. Takže pokud budete plánovat třeba nějaký koncert do Amsterdamu, chcete věc, tak pozorně vybírejte místa, protože určitě, abyste viděli přes ty čahouny na tý stage, na tu stage, tak pozorně vyberte ty místa. No a když porovnáme oproti tomu naše český muže, tak my na tom taky nejsme vůbec špatně. Průměrná výška Čechů, českých mužů, je 180 cm. No ale pozor, teď je úplně jiná liga. Nejvyšší muž, který doposud žije, je Turek Sultán Kosen. Ten měří neuvěřitelných 251 cm. Pro představu, proti průměrnému Nizozemci je vyšší o více než 67 cm, což je zhruba tak délka většího cestovního kufru, což už je docela dost. Je 19.32 a budete poslouchat Prospa. Express FM.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Music. First. Express

0: Ray. No a jestli vás někdy bolela hlava, tak si myslím, že jste určitě šáhli po nějakém prášku. Třeba po aspirinu. No a právě hlavní látka, konkrétně kyselina acylsalicová, která je hlavní látkou právě aspirinu, tak tahle látka byla objevena téměř před 129 lety, což je docela dobrý zachránce pro dnešní lidi a pro současnou společnost. Ono už ale před tisíci lety, tak si naši předci už nějak pomáhali od bolesti, od horeček a používali na to vrbovou kůru, která měla i příbuzné látky právě od této kyseliny acetylsalicové. No a v roce 1899 tak se právě aspirin dostal do lékáren, ale nepředstavujte si, že ten aspirin vypadal tak, jak vypadá dnes, že si z platíčka vyloupnete tabletku. On byl v sypké podobě, byl to sypký prášek, který byl v lahvičkách, přišli se za lékárníkem, no a ten vám odměřil potřebnou dávku. Já doufám, že vás toho zatím nebolí hlava a že ho dlouho nebudete potřebovat.
1: Express FM.

Tak právě nám dohrává píseň Taste od Rai a je pomalu čas se rozloučit. Zítra se můžete v 7 těšit na Babu s Vaškem a brzo naslyšenou.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Jungle.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Pořadatelé Eurovize oznámili nová pravidla pro reprezentanty a jejich země. Kdo ale čekal nějaké zásadní vymezení se kvůli známým geopolitickým událostem, bude zklamaný. A tak možná i příští rok neuvidíme Španělsko, Nizozemsko, Irsko, Slovinsko a Island na této nejsledovanější hudební akci světa. Phoebe Bridges zítra vydává své nové album Lost Weekend, ale už dnes odstartovali předprodeje na sérii komorních koncertů v britských obchodech s deskami. Mimochodem, album Lost Weekend je už dnes označeno jako pětihvězdičkové v rámci magazínu Enemy. Sotva, co dosáhla Taylor Swift stažení skladby August z videa ze stáje Trump, je tu další trolling ze strany Bílého domu. Na TikToku se objevilo nové video Donalda Trumpa, na kterém si vesele podává ruce a jako soundtrack k němu zní Swiftina píseň I Bet You Think About Me z roku 2021. V popisku s odkazem na text skladby stálo Víme, že na nás myslíš. Tady už jde doslova o recidivu a za ní jsou přísnější tresty.

0: cut is fresh. Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Fresh. Aktuální světová muzika s Pavlem Kučerou. Fresh. Express Fresh na Express FM.

Fresh. Je tu Fresh, jsou tu 2 hodiny té nejlepší nové hudby za uplynulý týden, které má pro vás jako vždy Pavel Kučera. Dnes uslyšíte novinky od Lee Kelly, Crocodiles nebo My Hawk. Tohle ale byl britský producent Catching Flies, který pokračuje v jemné elektronice, takové s downtempem a soulovými náladami. Tohle byla skladba Care for You z desky Beats and Pieces No. 2. No a tohle je francouzský producent Belair, který spojuje síly s legendárním Dimitrim from Paris, a tohle je skladba We Got the Funk z desky Born Funky. Já vám přeju příjemný poslech.

Kanadský kolektiv Broken Social Scene, z něž kdysi vzešla i Faced, přinesl emotivní indie rock s bohatými aranžemi. Tohle byla skladba Only the Good I Keep z desky Remember the Humans. No a tohle je americká kapela Cindy, která nabízí jemný dream pop, a to ve skladbě The Violins z desky Another Country.

Toto byla klasika od Eltona Johna, skladba Set v remixu od britského dua The Two Bears v tanečnější podobě a byla to skladba z kompilace Positiva Presents Elton John The Remixes, samozřejmě Elton John versus Pnau. No a tohle je britské duo Face Action, které pokračuje v elegantním mixu New Disco a House a z jejich nové desky Distant Dreams, tady je skladba Radio City.

To byla americká kapela Future Teens, která přináší energický indie rock s emo prvky, a z jejich nové desky Still Life toto byla skladba Sleepless. No a tohle je švédská zpěvačka Like Li, která se vrací na scénu s novým albem The After Party, a z nich tohle je intimní popová skladba Lucky Again.

To byl britský producent Max Cooper, který jako vždy přináší inteligentní elektroniku s ambientními prvky, a tohle byla skladba Ebb and Flow, s jeho nové desky Feeling is Structure. No a tohle je britská kapela Reverend and the Makers, která je na scéně už nějakých 20 let. Teď vydala nové album Is This How Happiness Feels? Otazník. No a v téhle skladbě hostuje Robbie Williams, jmenuje se Fucked Up.

0: sit back and watch it burn.
1: Americká zpěvačka Royal and the Serpent nabízí temný alternativní pop. Tohle byla skladba The House We Built is Burning z desky Emptiness is Godly. No a tohle je americká zpěvačka Sara Blasko, která přináší citlivý indie pop. Tohle je skladba Forgotten World ze stejnojmenné desky.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Music. First. Express FM. Posloucháte hudební speciál.
2: Speciál na Express FM.

australská kapela The Jungle Giants pokračuje ve svém tanečně laděném indie popu. Teď mají nové album Experiencing Feelings of Joy a tohle byla skladba Is This Love, tak se jmenuje. No a tohle je americká dvojice The Lemon Twigs, která navazuje na tradici klasického poproku a z jejich nové desky Enemy 2 or 3, tohle je skladba Your True. Express.

byl americký projekt You Bet, který přináší alternativní indie rock a vy jste slyšeli skladbu Embryonic ze jejich nové desky You Bet. No a tohle je americká kapela Young the Giant, která vydává melodický indie rock s emotivním nábojem, teď v podobě nové desky Victory Garden, z níž tohle je skladba Evergreen. Express Fresh.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Express Fresh. Aktuální světová muzika s Pavlem Kučerou. Fresh. Express Fresh na Express FM.

Americká dvojice Crocodiles pokračuje v syrovém garáži roku. Tohle byla skladba Automatic Stranger z jejich nové desky Greetings from Hell. No a tohle je australská zpěvačka Emma Lewis, která přináší jemný elektronický pop, a to ve skladbě Bahia de Banderas z desky Sunshine for Happiness.

Posloucháte Fresh na Express FM s Pavlem Kučerou. Toto byla americká herečka a zpěvačka Maya Hawke, známá samozřejmě také ze seriálu Stranger Things, která vydala velmi pěkné nové album Maitreya Corzo. A z něj tohle byla skladba Last Thoughts of Morning Star. No a toto je britské duo White Flowers, které kombinuje dream pop a postpunk. A tohle je z jejich nové desky Dreams for Somebody Else, skladba Tear.

Americký projekt Hit Like a Girl přináší emotivní alternativní rock a vy jste slyšeli skladbu Requiem for a Friend z desky Burning at Both Ends. No a toto je americká hudebnice Julia Cumming a její osobní indie pop ve skladbě Fucking Closure z desky Julia.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
1: Express FM.

Kanadská kapela Metric pokračuje ve svém energickém alternativním roku. Tohle byla skladba As If You Are Here z desky Romanticize the Dive. No a toto je americké duo Tempers, které přináší temný synthpop s chladnou atmosférou, a z jejich nové desky Delusion tady je skladba Cold and Cruel.

Toto byla americká kapela White Denim, která kombinuje rock, funk i jazz a z jejich nové desky 13, nebo vlastně psáno jenom číslicí 13, tohle byla skladba That's Rap featuring Jesse Pejo. No a tohle je australský projekt Tame Impala, který jsme měli možnost nedávno vidět v Praze na vynikajícím koncertě, a tohle je skladba Dracula, ovšem v instrumentálním remixu od korejské zpěvačky Jennie.

Irský producent Manole Thaf a německý producent DJ Koze spojují síly v atmosférické elektronické skladbě plné detailů a groovu, jmenovala se Real You Know. No a tohle je projekt Lenny Lenny, který nabízí indie pop s retro náladou ve skladbě Tambourine.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM. Repríza pořadu. Express Fresh. Aktuální světová muzika. Na Express FM.

Americká synthpopová kapela Nation of Language pokračuje v nostalgickém elektronickém zvuku a tohle byla jejich nová skladba Rest Tougher Than the Rest. No a tohle je německý projekt Nedberg, který přináší jemnou elektroniku s chillwave náladou ve skladbě Yellow Jumper.

To byl 20. Fresh roku 2026, ten 21. uslyšíte opět ve čtvrtek v 9 hodin večer, no a Fresh najdete na Facebooku i na Spotify. Na závěr, toto je britský projekt Younger Brother, který kombinuje psychedelickou elektroniku a ambient, a to ve skladbě I Belong to Nowhere featuring Mirabel Rose z desky Mutually Assured Destruction. To je ode mě vše, hezký zbytek večera vám přeje Pavel Kučera.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Express. Music first. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Pořadatelé Eurovize oznámili nová pravidla pro reprezentanty a jejich země. Kdo ale čekal nějaké zásadní vymezení se kvůli známým geopolitickým událostem, bude zklamaný. A tak možná i příští rok neuvidíme Španělsko, Nizozemsko, Irsko, Slovinsko a Island na této nejsledovanější hudební akci světa. Phoebe Bridges zítra vydává své nové album Lost Weekend, ale už dnes odstartovali předprodeje na sérii komorních koncertů v britských obchodech s deskami. Mimochodem, album Lost Weekend je už dnes označeno jako pětihvězdičkové v rámci magazínu Enemy. Sotva, co dosáhla Taylor Swift stažení skladby August z videa ze stáje Trump, je tu další trolling ze strany Bílého domu. Na TikToku se objevilo nové video Donalda Trumpa, na kterém si vesele podává ruce a jako soundtrack k němu zní Swiftina píseň I Bet You Think About Me z roku 2021. V popisku s odkazem na text skladby stálo Víme, že na nás myslíš. Tady už jde doslova o recidivu a za ní jsou přísnější tresty.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz
1: Express.
2: Music first.
1: Express FM.
3: Hey bitch, I could be a fantasy. I could tell you got big D energy. It ain't too many niggas that can handle me, but I might let you try.

Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz. Music. First. Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. Pořadatelé Eurovize oznámili nová pravidla pro reprezentanty a jejich země. Kdo ale čekal nějaké zásadní vymezení se kvůli známým geopolitickým událostem, bude zklamaný. A tak možná i příští rok neuvidíme Španělsko, Nizozemsko, Irsko, Slovinsko a Island na této nejsledovanější hudební akci světa. Phoebe Bridges zítra vydává své nové album Lost Weekend, ale už dnes odstartovali předprodeje na sérii komorních koncertů v britských obchodech s deskami. Mimochodem, album Lost Weekend je už dnes označeno jako pětihvězdičkové v rámci magazínu Enemy. Sotva, co dosáhla Taylor Swift stažení skladby August z videa ze stáje Trump, je tu další trolling ze strany Bílého domu. Na TikToku se objevilo nové video Donalda Trumpa, na kterém si vesele podává ruce a jako soundtrack k němu zní Swiftina píseň I Bet You Think About Me z roku 2021. V popisku s odkazem na text skladby stálo Víme, že na nás myslíš. Tady už jde doslova o recidivu a za ní jsou přísnější tresty.
0: Express FM.